Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

별 내 우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시네

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: 6 hodin. Hlásím. A taky, že je tady Lucie Hněvkovská a má zprávy.
1: Dobře to hlásíš, hezké ráno. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla, kterými budou označovány hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Žalobkyně to řekla novinářům po vazebním zasedání, ve kterém krajský soud v Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě. V souvislosti s bitcoinovou kauzou je ve vazbě už více než rok. A teď už Zuzka.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají modernizaci veřejného osvětlení. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 svítidel, chystá radnice druhou část rekonstrukce, zaměřenou na zbylé lokality ve městě a místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Ve druhé etapě by mělo být vyměněno zhruba 600 svítidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži, a to proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D10 na příjezdu do Prahy u Černého mostu, řešili požár auta, v místě se zpomaluje, jinak je tak provoz slabý a nezdržíte se, tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost, ojedinělé postupně od jihozápadu místy přeháňky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. Tolik zprávy, teď už startuje Ráno Evropy 2 a Bob Schwarz.
0: Jak na orloji se mi tady ty holky střídají. Včera Káťa, dneska Lucie, co bude asi zítra, že?
1: Ale no, tak, to si počkej.
0: Ale dokud mi se nedají chlapa, tak dobrý.

0: 6 hodin 19 minut a Evropa 2 s vámi v úterý ráno, přátelé. Dobré ráno. 25. srpna má tohle ráno datum a než se vrhneme klasicky na svátky a na rozky a tak dnešního dne, tak musím vás pozvat na svůj Instagram, protože to, co my jsme tady měli teď ráno nebo ještě máme na obloze za barákem, tak to jsme se shodli, že je prostě nádhera. Málem ani nebyly zprávy, jak jsme se tady nad tím všichni úplně rozněžňovali a jak jsme se tady kochali nad tou oblohou. Prostě, kdo chcete vidět ranní hořící oblohu, tak opravdu klikněte na můj Instagram Bob Schwarz, protože to prostě jste neviděli. Nebo možná viděli, nebo možná to máte teď taky někde za barákem. Tohle prostě takhle krvavou hořící oblohu jsme viděli naposled v 45., když hořely Drážďany. Takže Bob Schwarz, Instagram, mrkněte se na to, já aspoň si díky tomu ověřím, kolik z vás teď poslouchá ranní Evropu 2. Takže doufám, že se vás na ten Instač mrkne třeba víc než 10, to by mi udělalo radost. No a protože samozřejmě teď teda máte spoustu práce s tím klikat na ten Instagram a věnovat se samozřejmě všemu po ránu, co potřebujete dělat, to znamená nějaké už cestě někam, nebo minimálně třeba snídani, nebo úplně minimálně nějakému probouzení, tak pojďme to kalendárium si dát až za chvilinku. No ale přání skvělého úterního rána s Evropou 2 tak posíláme už teď.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: No tak pojď za B.
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
1: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tohle na Evropě 2 byla skladba teď, která má název Birthday Party, neboli narozeninová oslava, přátelé, což se hodí, protože teď se přesně v 6 hodin 33 minut, kdy vám přeju dobré ráno s Evropou 2, podíváme, kdože ty narozky dneska má taky svátek. Mimochodem, před chvilinkou jsem to chtěl udělat, ale to jsme tady řešili, že za naším barákem, jak já tady říkám, to znamená za naším kancelářským komplexem, kde vysíláme Evropa 2, tak tady bylo nádherné svítání, respektive nádherné ranní červa. Jestli se to tak vůbec dá nazvat, můžou být po ránu červánky. Já jsem vždycky myslel, že červánky jsou večer. Tak jsem říkal, že jsem to dal na svůj Instagram Bob Schwarz a několik lidí mi psalo, že jsem těžko dohledatelný, že se píšu česky, že je to překvapilo. Tady vysloveně mi někdo píše, ty vole, ty se píšeš česky, hledal jsem tě 5 minut, takže ano, píšu se Schwarz česky. Nicméně zpátky teda k tomu teď už kalendáriu. Dneska svátek slaví všichni Radimové. Já si pamatuju vlastně jenom toho nejslavnějšího pana Uzla, známého to sexuologa, který stále si všimněte, že je vidět v reklamách, ač už tady s námi nějakou dobu není, což teda, pojďme si říct, je frajeřina. Jako být takhle v televizi spoustu ještě let v reklamách po svém skonu, takže Radim Uzel, zdravíme tam nahoru. No a pojďme k narozeninám, tak dneska například herci slaví třeba Lukáš Langmajer, nebo slavil by herec Miloslav Štibich, to možná netušíte, kdo je, ale vesničko má středisková předseda JZD a myslím, že všichni jsme doma. No a potom ve světě tady koukám Billy Ray Cyrus, muzikant, taky samozřejmě tatínek Miley, Claudia Schiffer, modelka, která je teď už 55 let, dneska slaví 55 Claudia Schiffer, ale dívám se tady na aktuální fotku, nebo těžko říct, no jestli je aktuální, tak v tom případě by mě zajímalo, co pije a jí, protože vypadá teda famózně. No a pozor, ještě takhle vás navedu, kdo by dneska slavil narozeniny. Tak, myslím si, že je hned jasno, že James Bond, ten nejslavnější Sean Connery, taky se narodil 25. srpna 1930, takže protřepat nemíchat, tam nahoru zdravíme Seana Conneryho. No a zdravíme vás všechny, co třeba taky máte narozky, a nebo třeba ani nemáte, ale prostě něco slavíte, třeba jenom to, že ještě stále jsou tady prázdniny, stále je tady léto 25. srpna, užívejte ho s Evropou 2. Evropa 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
11: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
10: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
13: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
14: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
13: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
15: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
16: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
17: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
18: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
17: Já miluju samolepky, rybiček.
18: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
17: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
18: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
17: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
19: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
17: Juchu!

6 hodin 49 minut. Posloucháte Ranní Evropu 2. A ještě jednou musím zmínit něco v souvislosti s dnešním datem. Teď jsem to zjistil, ale pochopíte, že to bude dávat smysl. Mám dramaturgický oblouk tohohle vstupu v hlavě, řekl bych. Takže dnes, 25. srpna, si můžeme připomenout taky výročí skonu prvního člověka, který vstoupil na povrch měsíce. Neil Armstrong tak nás opustil, na měsíc se vrátil právě 25. srpna roku 2012. A teď ten oblouk, jo, sledujte to. Zůstáváme u měsíce, protože po zatmění slunce nedávném, tak si představte, že nás čeká další nebeský úkaz a vlastně už za pár dní to bude a bude to právě zatmění měsíce. Česko ho uvidí v pátek 28. srpna nad ránem. Částečné zatmění bude začínat ve 4 hodiny 33 minut a vrcholit bude v 6 hodin 12 minut, takže společně máme šanci si to tady v pátek užít. A mít tady u toho zatmění měsíce tak nehrozí žádné poškození zraku jako u sledování slunce, bez nějaké ochrany toho zraku. To jsem teď četl někde, že po zatmění slunce nedávném, takže opravdu prý spousta lidí navštívilo pak oční lékaře a tam si stěžovali, že mají problémy. Tak to je výhoda, že u toho měsíce tady nic takového nehrozí. Dokonce řekl bych naopak, jestli si vezmete svářické brýle na sledování zatmění měsíce, tak si myslím, že uvidíte pěkné kulový. Ale to si ještě povíme do pátku, si myslím, že se k tomuhle tématu ještě dostaneme. A v pátek udělejte si poznámku, společně můžeme klidně takhle s Evropou 2, my takhle všichni dohromady sledovat zatmění měsíce. Těšíme se na to. Evropa 2.

0: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Sedmá hodina je tady, jdeme na zprávy s Lucí Hněvkovskou na Evropě 2.
1: Dobré ráno, hasiči a policie od časného rána zasahují u požáru bytu v ulici Oblá v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře. Ulice je neprůjezdná, hořelo v bytě v prvním patře. Desítky kamer budou hlídat železniční přejezdy. Zhruba na 40 přejezdech budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté díky tomu budou moct jednodušeji postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut. Jako prevence před nehodami má sloužit i lepší zabezpečení. A jdeme do regionu.
2: Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje. Ke kořenům se automatizovanou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Vypěstované okrasné rostliny pracovníci vysadili na záhony, kruhové objezdy a další plochy ve městě. Zelenina teď míří do místních restaurací. Časem by mohla končit ve školních jídelnách. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Silné tornádo v pondělí v podvečer zasáhlo jich Francie. Ve městě Pomaz zasahují hasiči i pátrací týmy. Živel strhával střechy a bořil domy. Vše se ale pravděpodobně obešlo bez ztrát na životech. Úřady mluví o 26 zraněných.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 na příjezdu do Prahy u Černého mostu řešili požár auta, u výjezdu na Satalice se zpomaluje tak opatrně a houstne provoz na D1 u Brna. Od Vyškova už se zdržíte kolem 10 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle postupně od jeho západu místy přehánky nebo také déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27. Zprávy končí, pokračuje Ráno Evropy 2 s Bobem Švarcem.
0: Tak mám tady příběh jak do zpráv, ale možná do zpráv jakože na konci těch, kdy se člověk zasměje. Pán nejdřív utopil auto a pak se málem sám utopil. U nás. Za chvíli.

0: 7 hodin 20 minut posloucháte ranní Evropu 2 a mám tady neskutečný příběh, který možná už médii proběhl, ale pojďme si to ještě jednou užít, protože nic nepotěší víc než neštěstí druhého, které ovšem samozřejmě neskončí nějak fatálně, jo. To prostě jenom je taková ta drobná škodolibost. Ono je to docela vtipný, prostě co se stalo na Dalešické přehradě. Stalo se to včera. Policisté z kraje Vysočina dostali, stalo se to teď v posledních dnech, tak dostali hlášení, oznámení o vozidle, které sjelo do vody a potápí se. Takže na místo na Dalešickou přehradu dorazilo několik jednotek profesionálních hasičů a policejní hlídka, aby tam dohlížela na veřejný pořádek. A samozřejmě jejich cílem bylo dostat jednak auto ven, ale taky zjistit majitele. V tom autě nikdo nebyl, předesílám, jo, že to fakt skončilo vlastně dobře. No a tak se začaly teda ty práce na vytahování vozidla. Pán, kterého hledali pomocí telefonu, protože samozřejmě díky SPZ tak zjistili, komu vůz patří, tak se nehlásil, telefon nebral. Během teda odpoledne tak se podařilo to auto z vody vytáhnout, ale v tu chvíli už se dovolali i majiteli. A majitel místo, aby řekl ano, tak to je moje auto, já se dostavím, tak sdělil policistům, že sám má jiný problém, že totiž on na tu přehradu přijel autem. To auto, ne že by mu tam sjelo, jak to původně vypadalo, ale on to auto prostě jenom zaparkoval v místech, kde nebyla voda a ta voda tam později přišla. Nevím, příliv, odliv na Dalešické přehradě, prostě zvýšila se hladina, najednou auto bylo pod vodou. No a když teda mu řekli, aby se vrátil k autu, tak on řekl, nemůžu, protože já jsem si vzal z toho auta člun, motorový člun, vyjel jsem na ryby a cestou mi došel benzín. Takže frajer nejdřív přišel o auto, pak zjistil, že nemá benzín, bez kterého se samozřejmě nebyl schopný dostat zpátky na břeh, takže ještě navíc na konci, kromě hasičů, policistů, zasahovala i vodní záchranná stanice z Českého červeného kříže Třebíč, abych to teda uzavřel. No tak co k tomu dodat, no prostě o takovém člověku by moje babička řekla, že to je prostě klasický pechvogl, že to je prostě smolář a vlastně mám pocit, že takováhle situace se neopakuje často, maximálně jednou za 10 let, známe to, že jo.
1: Tak pane Koudelka, vy jste u nás teprve týden, takže vám zda dělá 305,50, ale máte tu nějaké srážky. Vysušení, vylovení, odbahnění, tomu nerozumím.
2: To bude asi za toho Fiata.
3: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Není odpoledne jako odpoledne.
4: Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se opět začít.
5: Teď to nakopnem.
3: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
5: Posloucháte. Show. Já mluvím.
4: A já to chtěl říct dřív.
3: Odpolední show s Tomášem.
4: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
3: A Zorkou.
5: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
3: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
4: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: 7 hodin 35 minut, tohle je úterní ranní Evropa 2 a já jsem včera četl rozhovor s Alešem Zbořilem. Asi víte, o kom je řeč, nicméně kdo by náhodou nevěděl, tak to znamená, že to je někdo, kdo posledních 30 let asi nezapnul televizi, protože Aleš Zbořil je moderátor AZ Quizu, soutěže, která teď v těchto dnech slaví neuvěřitelných 30 let od vysílání prvního dílu. A za těch vlastně 30 let se z takového, řekněme, otloukánka, protože i tvůrci přiznávali, že od toho pořadu neměli až tak velká očekávání, tak za těch 30 let se z AZ Quizu stal prostě fenomén. Dokonce to došlo tak daleko, že nejenom, že se vysílá v televizi, že existuje celebritní verze, kam chodí známí lidé, existuje i live verze, třeba na festivalech asi se hodně objevuje, nebo možná i na firemních večírcích, nevím, to bych kecel, ale každopádně live verze je. Dokonce AZ Quiz se dá hrát i online, takže prostě je to, jak říkám, fenomén, který vnímají lidé všech generací, nemusíte ani koukat v podvečer ve všední den na českou televizi, na AZ Quiz ono stačí být jenom přítomný na sociálních sítích, kdo jste na YouTube, na Instagramu, taky asi stejně jako mě, tak vám vyskakují videa těch nejpovedenějších okamžiků, těch nejbizarnějších, hlavně soutěžících, třeba paní, že jo, která to nepřála mladému soutěžícímu, protože si to vymačkal. Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju, protože jste si to vymačkal. Kdo nevěděl, to se těžko vysvětluje. Prostě paní trochu vadilo, že její protihráč, tak že sice nic nevěděl, ale protože měl prostě rychlejší reakce, tak v rozstřelech o jednotlivá políčka, tak zkrátka si to vymačkal a celou soutěž vyhrál. Takže jak říkám, je to prostě naprosto neuvěřitelný pořad 30 let už existující, pořad, ve kterém se hraje o ceny v hodnotě 100 korun a přesto se do něj hlásí stále další a další lidé. A teď poslouchejte to právě v tom rozhovoru, mě dostalo úplně nejvíc. Rozhovor s moderátorem Alešem Zbořilem a on tam přiznal, že prý brněnské studio České televize, kde se ten pořad natáčí, kde vzniká těch 30 let, takže už nepřijímá nové přihlášky, protože mají prý přihlášky na 6 let dopředu. Tak, jak říkám, fenomén. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
9: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: 7.49 posloucháte Evropu 2. A nevím, jestli je to všeobecně známá věc, že Češi jsou asi největší národ pejskařů na světě. Prostě se to říká o nás, ale prý i statisticky to tak vychází, že prostě, a nejenom pejsky, ale obecně domácí mazlíčky, že zkrátka máme hodně, což myslím, že nás staví do pozitivního světla, že máme prostě rádi zvířátka a jak říkám, statistiky hovoří jasně, prý je to opravdu čísly podloženo, že máme víc domácích mazlíčků na počet obyvatel než jiné země, například v Evropě, to znamená v tom našem civilizačním kulturním okruhu. No a teď to asi vlastně potvrzuje i zjištění portálu Amazing Places. Totiž zjistili, že při vyhledávání ubytování někde v hotelech, takže Češi se dřív podívají na to, jestli v tom hotelu je možné být i s domácím mazlíčkem, se psem, než třeba na snídani. Normálně se to stalo druhým nejžádanějším filtrem, právě ta možnost, jestli se přijímají psi nebo ne. Předběhlo to vlastně třeba tu snídani a spoustu jiných věcí a jenom bazén. Bazén je víc, wellness a bazén, sauna, tak tohle je jednička, to je první filtr, ale hned na druhém místě jsou domácí mazlíčci a jak říkám, snídaně třeba tak jsou až zatím. Takže prý vnímání psů se ještě zase posunulo u velké části cestovatelů, dnes prý pes zaujímá pozici, která dřív patřila dětem. Takže kdybychom to měli nějak uzavřít, prostě Češi, když si mají vybrat, jestli v hotelu snídani nebo psa, volí psa.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku. Srpnová mateří douška právě v prodeji. Juchu!
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete...

0: Teprve velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
1: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: Ten nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy.

0: Posloucháte Evropu 2, 8 hodin a jsou tady zprávy s Lucí. Ale pozor, pozor, pozor, chci ještě říct, že na telefonu stále s námi Petr Hříbal. Peťo, pozdrav naše posluchače.
1: Haló, dobré ráno, i tak konečně vysílám ráno.
0: Ano, ano. Ale bohužel jsme zjistili, že tohle ti bude muset stačit, že jako víc to nejde.
2: Moc nejsi slyšet.
1: To je vrchol mý kariéry na Evropě 2.
0: Je slyšet dobře, Lucie.
2: No ne, já jsem mu chtěla předat ty zprávy. Zvládneš zprávy?
0: Tak nám řekni, že jsi v autě, tak kde jedeš a jak to tam vypadá. Nebo počkej, víš co, vydrž na dopravu, my dáme zprávy a vydrž na dopravu, jo?
1: Ideální, čekám, tak jo.
0: Okay.
2: Tak jdem na ty zprávy. Hezké ráno. Na Rakovnicku najel vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati je v úseku Lašovice, Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Lidé v Polance nad Odrou bojují proti chovu prasat. Ten se má obnovit v místním zemědělském družstvu po několika letech. Jen pár desítek metrů daleko, ale postavili novou obytnou čtvrť. Proti obnovení chovu tak vzniká petice. Firma slibuje, že se bude snažit dopady na obyvatele omezit. A teď další zpráva z regionu od Zuzky.
0: Teď by samozřejmě bylo super, kdyby třeba zprávu z regionu měl Leoš, ale je to Zuzka.
3: Správa železnic plánuje na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou zlepšit mobilní signál. Začala proto hledat projektanta a zhotovitele vylepšení sítě 5G. Na 5 místech by měly vzniknout nové vysílače. Šíření signálu by pak měly zajistit mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena v tendru je necelých 169 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Loupeže v evropských muzeích jsou v poslední době stále násilnější, tvrdí to Europol. Pachatelé při nich používají střelné nebo chladné zbraně, často dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Zloději se zaměřují především na zlato, šperky a další cenné předměty, které můžou lehce prodat.
4: Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak, chvíle pro Petra Hříbala, který je někde v autě. Kde seš?
1: Jedu hradeckou dálnici.
0: D11, víme.
1: Ano, směr Praha, Hradec. A chci říct, že to jede perfektně. Ale fakt, ani jižní spojka, protože jsem jel z Barrandova po jižní spojce, nebyla zasekaná. A teď aktuálně jsem, když chviličku počkáte, na 14,5 kilometru a fakt to krásně utíká. Do toho posloucháš Evropu 2. Teď teda vtipný, přidíždí mě dodávka a na SPZC má napsáno, mám 4 děti. To je docela dobrý.
0: To je skvělý, no. Tak děkujeme, že na 14. kilometru se nic neděje, informace zásadní.
2: Ty jsi ještě nedojel totiž do toho omezení,
0: ty taky, ahoj, už lituju, že jsem opustil do toho.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojedinělé postupně od jeho západu místy přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy končí. Pokračuje ráno Evropy 2 s Bobem Švarcem.
0: A Petrem Hříbalem. Petře, ještě se rozluč, prosím. Bylo to skvělý. Rozluč se ještě, popřej našim posluchačům krásné ráno.
1: Když jsem se loučil, tak ty jsi mě típnul?
0: Trochu.
1: Fakt? Tak já bych vám chtěl popřát krásné ráno a těšíme se na vás s Ondrou v 18 hodin.
0: To je self promo. Tomu se v naší branži říká self-promo, že si člověk prostě udělá reklamu sám, tak 18.20 Petr s Ondrou, my pokračujeme, ještě jedna hodina rána před námi. Tak krásné ráno. Evropa 2.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: 8 hodin 19 minut, posloucháte Ranní Evropu 2 a mám tady něco k zamyšlení. A sice, pokud máte děti, tak otázka zní, kolik máte doma knih? A záměrně neříkám, kolik jste jich přečetli, ale kolik jich doma máte. Totiž existuje studie, která tvrdí, že přítomnost knih v domácnosti, kde jsou děti, tak má na ně větší vliv než dokonce vzdělání rodičů, nebo dokonce než příjmy rodičů, jako finanční, to se mi nezdá. Ale prostě přítomnost knih tak je prý naprosto zásadní. Samozřejmě prý platí, že čím více, tím lépe. A prý právě, když je jich víc a víc, tak to může ušetřit dětem i až roky studia, protože děti prostě mají tendenci objevovat všechno, co je doma, a když jsou to právě knížky a je jich dost, tak v nich děti listují a vlastně tím se nevědomky podvědomně vzdělávají. No a ta studie teda řešila, kolik je ideální počet těch knih, a prý je to 500 kousků. 500 knih je dobře mít doma pro úspěšný a zdravý mentální vývoj dítěte. No tak já jsem si teda samozřejmě hned vzpomněl na některé známé výroky o knihách, například Filip Turek, že jo, v jednom rozhovoru tak prozradil, že má doma 10 000 knih, nebo když jsem někde četl, že bývalý prezident Miloš Zeman, takže přečetl 25 000 knih, čili tihle dva dohromady mají knížek, že by si klidně mohli otevřít jesle. Ale když teda zůstaneme při zemi, tak těch 500 knih prostě prý stačí. Akorát teda nepíšou tady, jestli se počítají i kuchařky. To je potřeba zjistit.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 8 hodin 35 minut, posloucháte úterní ještě stále ranní Evropu 2 a já kdybych měl nějak označit naší současnost, tak jeden z přívlastků by určitě byl, že to je doba hodnotící nebo doba názorová. Ono to bylo vždycky, ale díky sociálním sítím samozřejmě dneska to hodnocení a názory každého z nás tak se okamžitě dostane k ostatním. A já to teď vlastně ještě podpořím, protože jsem objevil web s názvem theaura100.com a je to web, který se snaží určit, která celebrita má největší auru. To znamená, tady píšou kombinaci charizmatu, přítomnosti, originality a těžko definovatelného faktoru coolness. Uživatelé mohou hlasovat v soubojích dvojic celebrit a jejich hlasy průběžně ovlivňují žebříček. Takže aktuálně na úplně nejvyšším postu je Keanu Reeves před Michaelem Jordanem a Matthewem McConaugheym. Na webu je zatím 169 osobností z celého světa a kdokoliv může navrhnout další, čili o tom, kdo má největší auru, může opravdu rozhodnout každý. Takže theaura100.com, já už jsem kliknul, jako první se mi v nabídce, jenom pro představu, kdo tam je, objevili Ronaldo versus Messi, takže samozřejmě už jsem taky zahlasoval, no a schválně teda, když tam kliknete theaura100.com, tak schválně jsem sám zvědav, koho tam budete mít vy a můžete teda taky rozhodovat. No, tak já myslím, že puste se do toho, jak jsem říkal v úvodu, prostě potřeba hodnotit je jako díra do zadku. Má jí každej.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražská sportiáda.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: 8 hodin 52 minut. Tohle je úterní ranní Evropa 2 a tohle, řekni něco.
1: Jsem já, jsem Pešte. Ivana tady.
0: Ivana.
1: Čekám na svého kolegu, který tady ještě není a musím toho využít, když tady mám Boba.
0: Ano.
1: Bobe.
0: Ano.
1: Ty jsi skvělej dabér.
0: Bývávalo, ale povídej.
1: Jsi skvělej dabér.
0: A bývávalo, ale povídej.
1: Mí děti, když koukáme na Star Wars.
0: Ano.
1: Tak tě slyšíme.
0: Může být.
1: Tak to řekni.
0: Proč?
1: No, jako koho tě slyšíme?

0: slyšíme?
1: Jako Anakina.
0: Anakina.
1: No, no, no.
0: Ale tak budeš
1: ale to
0: vidět...
1: je fakt dávno, ale povídej.
0: To je jedno. Ale budeš vidět víc o tom, jak Star Wars funguje. Teď jsi mě úplně vylekal.
1: To byl účel. Povídej.
0: Budeš asi víc vědět jako o tom, jak to fungovalo, funguje. A co tam kdo řekne, sakra, když jsi si daboval Star Wars.
1: Paradoxně jednak, jak říkám, není to už úplně včera. A druhá věc, že vlastně moc ne. No, že jako já jsem to vlastně nikdy pořádně neviděl.
0: Kolika letech si to daboval?
1: To nevím, ale je to už pár let, ale já jsem paradoxně spíš fanoušek jako jiného žánru, než je sci-fi.
0: To vůbec, mě teď vůbec nezajímá.
1: Star Wars jsou vůbec sci-fi?
0: Asi dá se to ne. Tak podle mě pojmenovat.
1: Hraný dokument to není.
0: Ne? Hraný dokument to není. A my jsme včera s Koťákem tak jako rozžáhli téma, který se jmenuje Mandela efekt. Už o tom dneska nechci totiž se bavit po 9. hodině, ale teď
1: že
0: mě
1: prostě
0: to štěpne.
1: Žijeme prostě v nějakých dojmech, že jo? Taková
0: ano.
1: Dojmologie.
0: No,
1: jo? Že
0: ano.
1: Představách. A je to všeobecně, obecná záležitost.
0: Že něco nějak bylo, a ano. Ono to ale fakt jako není tak. A my si všichni myslíme...
1: Kolektivní paměť, co tomu myslím, říká. A tohle je vlastně jako pokřivená kolektivní paměť.
0: Přesně tak. Hmm? Vlastně ta chybná, jo?
1: Ano.
0: A údajně ve Star Wars se řeklo.
1: No.
0: Darth Vader řek.
1: Ano.
0: Darth Vader řek. Luke, I am your father.
1: Takhle přesně tak.
0: Takhle,
1: takhle, takhle
0: spíš,
1: to řekne. I am your father.
0: No počkej, ale prej to tak neřek.
1: No
0: on
1: já nevím.
0: Takže mi nepomůžeš vlastně.
1: Nepomůžu, protože jestli se nepletu, a tohle jako vím, že ten Darth Vader vlastně byl pokračovatelem toho Anakina, ne? Anakin se změnil Darth Vadera, si myslím.
0: To mi máš říct ty.
1: No já si
0: on
1: to...
0: ten kluk chodí po dubbingových studiích a neví, co tam mluví.
1: Ale myslím si, že ne každý, kdo chodí po dubbingových studiích, jako
0: ví, co mluví,
1: ale hlavně já už tam moc nechodím. Tak mám ti to zjistit do zítřka?
0: Prosím.
1: Pomůže ti to?
0: Ano,
1: dobře.
0: Moc.
1: Našim posluchačům
0: taky. Já se těším.
1: Tak zítra po 6. Ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Máme 25. srpna, posloucháte Evropu 2, Lucka Hněvkovská je ready, pojďme na zprávy.
1: A dobré ráno přeju. Alergikům by se mělo v těchto dnech ulevit. V českém ovzduší je i přes teplé počasí celkem malé množství alergenů. Už jen v menším množství můžou dělat problémy trávy nebo chmel. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové k několika bodům obžaloby zastínil možnost spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Žalobkyně to řekla novinářům po vazebním zasedání, ve kterém krajský soud v Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě. V souvislosti s bitcoinovou kauzou je ve vazbě už více než rok. Další zprávu má Zuzka.
2: Oprava venkovní části základní školy Mírová v Ústí nad Labem začala předáním projektové dokumentace stavební firmě. Město za investici zaplatí okolo 200 milionů korun. Prvňáci začnou do nedaleké náhradní školy v ulici Stavbařů docházet od 1. září, ostatní děti o 14 dnů později. Budova základní školy Mírová je stará 49 let a nikdy se nedočkala větší opravy. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Středomoří opět čeká vlna veder. Navíc může být nejvíce intenzivní v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí budou teploty stoupat až ke 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch dostane i k nám.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu řeší na Pražském okruhu směrem na Rozině u Jesenice na 82. kilometru. Počítejte s 15-minutovým zdržením. A pozor na porouchané auto na 256. kilometru D1 směrem na Ostravu. Na poslední chvíli se tu zpomaluje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čekáme oblačno i zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojedinělé postupně od jeho západu místy přehánky, výjimečně také bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. A po zprávách už startuje maximum muziky, jsou tady Ivča Kulhánková a Koťák.
4: Kteří doufají, že ještě třeba před vámi je dovolená a dáme nějaké tipy, jak si to tak trošku zpříjemnit, viď?
5: Mm-hmm.
4: To všechno na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Je 25. srpna úterý a co by to nebyl za den, kdyby jsme ještě dneska takhle při létě nějak neprobrali prázdniny, že?
1: No tak já jsem žádné neměl a co ty?
0: Ach jo, no hele, já byla na tom Kypru, jak jsem ti říkala. Ty o tom nerad slyšíš.
1: Na Kypru, jasně.
0: Ty o tom nerad slyšíš, protože jsi tady byl sám, ale už jsem tady, tak bys mi mohl odpustit.
1: Ne, odpouštím tě, já musím teda říct, že jak jsem tak se zájmem sledoval zatím, co jsem pracoval, tvá stories, tak mě fakt hrozně pobavilo to, jak ty si tam popisovala, že jste byli jako all inclusive na té dovolené a že to je věc, kterou děti v určitém věku ještě ignorujou.
0: Jako...
1: Že si každý ráno, kdy si na té snídani můžu dát takřka úplně cokoliv, tak si dají co? Nesquik smíčkem.
0: Oni si dají černý, teda takový ty hnědý prostě bobky králičí, jo, který jsou zabalený v krabici a to smíchají s mlíkem, nějakým pofiderním
1: moje,
0: tam.
1: Moje holka včera oslavila 30. narozeniny a tohle to je její nejoblíbenější snídaňové jídlo, takže bacha na to, aby se jim to neprotáhlo
0: no
1: do třicítky.
0: No to snad ne, to snad ne, ale řeknu ti, že je to fakt takový zoufalství, když si spočítáš, kolik ta rodina dovolená stojí a on je to fakt asi jedno, kde jste, ale když jste na tom all inclusive fozovka, nebo ne fozovka, když jste all inclusive, tak očekáváte od těch všech lidí, kteří tam jedou, že si to naplno užijou a ty děti žerou mlíko s čokoládovými bobkama.
1: Ježíš, ale tohle to je tak hrozná rodičovská vlastnost, kdy rodiče nutějí ty děti do té zábavy. No tak se ale bavíme. No tak honem, pojďte. Přece nebudete celý den na pokoji.
0: Máš tady animátory, tak se směj.
2: Nastav uši hvězda.
3: Chechia, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right.

0: Ahoj Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
14: Zpátky k muzice.

0: No ale to je krásná věc, jmenuje se Empty House, David River, posloucháte Evropu 2 a teď jsem chtěla říct, to je taky další krásná věc, sedí vedle mě nebo stojí a je to Jakub Kotek.
1: Já miluju tenhle ten hit, to je fakt dost dobrý.
0: Dobrý, viď?
1: No, když jsme u těch hitů, mám tady zprávu, která možná není tak, tak pozitivní. Potřeboval bych, aby jsme tady udělali nějakou iniciativu týkající se, musíme najít nápadníka pro Ray. Najdi tam prosím tě něco od Ray.
0: Dej tam husbanda.
1: A já mezi tím vysvětlím tady našim posluchačům, o co jde. Ray prozradila, že své třetí studiové album plánuje pojmenovat. Abych to přeložil, až se jako zamiluje. Nechce na něm začít pracovat, dokud se skutečně nezamiluje. Zpěvačka už podle svých slov nechce psát další skladby o nevydařených vztazích, bývalých partnerech a taky o samotě.
0: Ježíš Maria, ji miluju a zní takhle. Všichni jste to slyšeli, i když jste nechtěli nebo chtěli, tohle je Ray. Mimochodem, já už vím, s kým chodí, víš to?
1: Ona má kluka?
0: Ona má kluka.
1: Ježiš, počkej, to se mi ulevilo.
0: Ty nevěříš, kdo to je, už za chvíli na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
5: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
6: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
7: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v Holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
8: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
9: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce maso.
8: Já miluju samolepky, rybiček.
9: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
8: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
9: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
8: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku. Srpnová mateří douška právě v prodeji. Juchu!

0: půl dvě. A takhle při úterku se tady s Koďákem bavíme o tom, s kým by tak mohla chodit zpěvačka, kterou na Evropě dvě máme taky rádi, protože zní asi nějak. Co? Chceš to slyšet?
1: No, zní výborně. My se máme za chviličku. Já možná pro kontext uvedu, že to je zpěvačka Ray, která v rámci British Music Awards získala 4 roky zpátky úplně nejvíc ocenění mezi všemi interprety snad historicky. Dostala 7 sošek a my jsme ji viděli minulý rok, jestli se nepletu. I díky Evropě 2 jsme na ní byli v O2 aréně a bylo to dechberoucí.
0: Bylo to úplně nádherný. A my jsme na Evropě 2 podle mě jednu dobu hráli i její velký hit. Escapism. Jinak je to zpěvačka, kterou obdivuju od Beyoncé po Jay-Zho po všechny prostě lidi na světě, kteří něco v hudebním průmyslu znamenají. No a ona chce randit.
1: No, ona chce randit a navíc řekla, že nebude vydávat třetí desku, po které my jsme lační, takže ji nebude vydávat do té doby, dokud se nezamiluje. No a ty si hnedka zareagovala, protože tenhle ten článek máme na webu europa2.cz, tak ty si zareagovala, že už asi randí. Ale ano. Jestli toho člověka znám, to nevím.
0: Ty ho budeš znát, já si myslím, že určitě ho budeš znát. Jmenuje se Michael B. Jordan.
1: Nech toho!
0: Protože když se ptala, where is my husband, tak Michael B. Jordan řekl, možná jsem to já, maybe I am here.
1: I'm coming.
0: No.
1: Počkej, Michael B. Jordan zase pro posluchače, ať jim to nekomplikujeme, je představitel třeba Creeda, což je ta boxerská série, ve které hraje třeba Sylvester Stallone. No a já teda musím tady doplnit ještě jednu informaci. Podotýkám, že teďka vytahuju zákulisní rádiové info. Není to tak dlouho, co jsem dělal rozhovor s Michalem Malátným, frontmanem kapely Činasky.
0: Ano.
1: Ten rozhovor najdete, kdybyste chtěli, na U-Radio Talk, v naší podcastové aplikaci, ale... Michal Malátný mi vysvětloval, proč už vlastně kapela Činasky nepoužívá jakoby ty trubky, saxofony a tyhle ty věci, které v tom začátku ty jejich tvorby hodně jeli. Mm-hmm. A on říká, že se traduje taková věc, že dechy nepatří do rádia. A tohle je věc, kterou teda podle mě Ray dokázala narušit, protože tenhle ten single je narvaný všema typama dechových nástrojů
0: tam
1: a je to skvělý.
0: Tam jsou žestky jako blázeň.
1: Úplně.
0: Podle mě dechy patří do rádia a i na rádio Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, za námi I Like You, což je song Jony, nebo Johnny? No Jony, no Jony je to.
1: No to jak ta hůlka Jony.
0: Tak ta hůlka Jony. Prosím tě, ty jsi mi říkal, že mi chceš něco říct o nějaké ženě, která porodila, ale že to víc zajímavý, než jenom, že je porodila.
1: No tak ty jsi říkala, že teďka momentálně třetího potomka, jako teďka aktuálně neplánuješ. Mm-hmm. Není to ve výrobě, jo? A já si myslím, že máš...
0: Takhle, těžko říct.
1: Uvidíme, uvidíme. Ale čas teďka máš, chci ti říct, že máš čas, protože ředitelka muzea Alexandry Hildebrandtové porodila ve věku 66 let. Desáté dítě svému nejmladšímu synovi Filipovi dala život bez pomoci hormonální léčby či umělého oplodnění a za svůj recept na energii označuje vyvážený jídelníček a pravidelnou chůzi s plaváním. Chodíš plavat?
0: To asi jsem nějak zanedbala, ale teď mi to připomíná, pod náma jede znělka ze seriálu Dallas, to asi tady ta žena byla tenkrát ve věku, když to bylo aktuální, kdy měla rodit děti. A ona se rozhodla až teď. Prosím tě, a jak se to teda stalo, nevíš?
1: Asi sexem, ne?
0: Asi nebo... sexem.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
3: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Pigi, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
4: Já miluju samolepky rybiček.
5: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou bandí.

0: básničku. Srpnová mateří douška právě v prodeji. Juchu!
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Právě 10 hodin na Evropě 2 posloucháte a teď už zprávy a Lucka Hněvkovská.
1: A přeju hezké dopoledne. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhou dobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Lidé stále zbytečně dluží na pojištění. Může za to mýtus, kdy si lidé, kteří pracují na dohodu, myslí, že nemusí platit pojištění. To často vede k dluhům u zdravotní pojišťovny i problémům při odchodu do důchodu, varují odborníci. Časté jsou případy, kdy na dohodu pracují studenti, za které platí pojištění stát, ale tento stav končí dosažením 26. roku věku. Další zprávu předává Zuzka.
2: Bohumínské kino se po téměř 7týdenní letní pauze znovu otevřelo divákům. Provozovatel, městská společnost K3 Bohumín, využil přestávku k úpravám foaje a důkladnému vyčištění hlavního sálu. Do estetických a funkčních změn investovala příspěvková organizace zhruba 500 000 korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Vyšetřovatelé v Německu našli poblíž letiště Lipsko třetí dron. Nález podle německých médií souvisí s incidentem ze začátku srpna. Přitom u letiště objevili dron s výbušninou a další dron pravděpodobně narazil do nákladního letadla.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonou počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. A 20-minutové zdržení vás čeká na Pražském okruhu směrem k D1 před tunelem Lochkov. Ten byl uzavřený kvůli nadměrnému autu. A pozor na nehodu na D5 na 66. kilometru směrem na Prahu. V místě se zpomaluje, ale nezdržíte se.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo na jihu, přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle postupně od jeho západu místy přehánky nebo déšť, výjimečně také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. A po zprávách už pokračuje maximum muziky, jsou tady Ivča Kulhánková a Koťák.
0: No a my si už za chvíli řekneme, jaký mladý Čech se dostal do jednoho velmi speciálního a slavného amerického týmu. O jaký sport jde za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při úterku vzpomínáme tady s Koťákem na třeba koncerty, který jsme zažili a taky koncerty, které jsme nezažili. Byl jsi někdy na koncertu, který byl zrušený?
1: Ne, byl jsem na koncertu, kde jsem byl vzrušený, ale ne, asi ne, přemýšlím, jestli jsem nějaký koncert, myslím si, že ne.
0: Já, ono je spoustu takových jakoby festivalů spíš, který se někdy měli udát a neudali se, dokonce je o tom spoustu Netflixových nějakých dokumentů.
1: Třeba jako Festival Fire.
0: Festival Fire a teď v jednom festivalu teda říkají lidi, že je to jakoby český Festival Fire. Já vůbec nemyslím, že se tady k tomu máme vyjadřovat, spíš ne.
1: My okrajově můžeme říct, že specialisty na tuto hip-hopovou a rapovou tématiku je Randy a Jindra a už od září se zase opět můžete těšit na návrat Rap Ateliéru, kde se k tomu tématu asi nevyhneme. No a my se můžeme v krátkosti zastavit, protože já jsem z Hradce Králové, který často s oblibou říkám, kde máme festival Park 360, kde se hip-hop camp dlouhé roky odehrával a letos tedy, opravdu jako na poslední chvíli, se festival neuskutečnil.
0: Tentokrát to teda nemělo být ani v Hradci Králové, ale na Plzeňsku, ale o to míň, teda ne, o to víc nám je to líto, teda, že bychom do Hradce nechtěli jet, ale o to víc nám všem nám je to líto, víš, že jsem tam fakt měla jet?
1: Opravdu, teďka na ten plzeňský.
0: Jo.
1: Jsem teda slyšel takovou legendu, teď nevím, co je na tom pravdy, no. Ale že jeden z headlinerů měl by Onyx.
0: Ano.
1: A že skutečně dorazil a vzhledem k tomu, že tyhle ty velký jména se většinou musí zaplatit úplně dopředu, tak byl zabukovaný, byl zaplacený a údajně měl nějakou showcase třeba pro, nevím, 200 lidí.
0: Hele, to je jedna věc, ale my, co jsme byli doma kvůli tomu, tak showcase neviděli, no. Hmm. No, ale taky nám to líto a vlastně bych ale ráda i, hele, víc, co mě strašně někdy štve, že my teď všichni tady budeme strašně jako nadávat na ty organizátory, Bůh ví, jak to všechno bylo, dít víme prd, tak držíme jim jenom palce, aby to,
1: jo, příště, je to legenda.
0: Třeba, příště třeba vyšlo. Posloucháte Evropu 2.
2: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: No tak pojď zabel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. a Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Maximum muziky Evropy 2 od mikrofonu zdraví Koťák a taky Ivča. My jsme tady v minulém vstupu řešili to, že k našemu velkému smutku tady letos prostě neproběhl hip-hop camp, ano. Ale vlastně k tomu hip-hop campu máme tak jako zásadní vztah, že by bylo za mě úplně jako ideální zaspomínat. A já vím, že ty jsi už úplně historicky, když jsi ještě říkala DJka Fancy, tak jako hip-hop bylo něco, čím jsi hodně žila a myslím si, že na hip-hop campu nebyla si náhodou na prvním ročníku.
1: Takže to mi bylo 12.
0: Dobře, tak na druhém.
1: To mi bylo 12, to mě ještě naši nepustili, ale byla jsem na spoustu ročnících a tady toho skvělého festivalu, na kterým jsem dělala spoustu dobrých rozhovorů, si myslím, nebo dobrých, takových, na který já si vzpomínám, jo. A první rozhovor jsem tam udělala s klukama, který prostě všichni známe. Jsou to PSH například. A nebo jsem tam poprvé dělala normální rozhovor, víš s kým?
0: No, už to vidím v playlistu, kontrafakt. Oh.
1: Ano. Jsou to oni. A třeba s Rytmusem a s Egem jsem poprvé tam seděla jako moderátorka a vlastně jsem ještě vůbec teda jako necítila jako moderátorka, ale najednou jim podávám ten mikrofon a ptám se jich, jako, jak se vám tady takový ty prostě trapní otázky, jasně. Jak se vám tady líbí a oni jenom, no už jsme tady po šestí, to pořád stejný a tak, to prostě mi vůbec nepomohli, ale vlastně to nějak formovalo moji kariéru, takže
0: Ježíš,
1: vlastně
0: dobrý. Já si pamatuju, že to mělo úžasný highlighty, Methodman, Redman tam byli na jednom z těch ikonických ročníků, lezli tam po té stage. Pochopitelně tyhle ty festivalové parky mají vždycky, když to děláš třeba 20-30 let, tak třeba jednou za čas přijde i ta bouřka, že jo? Vím, že Rock for People v tomto ohledu měli ročník 98 nebo něco, který prostě odplavil takřka úplně cokoliv. No a když jsme u Rock for People, tak já tady mám takový oslý můstek, to já mám moc rád, tak možná si vzpomenete na vystoupení Linkin Park na Rock for People. Už v nové sestavě s Emily Armstrong. A Emily Armstrong a teďka tato celková sestava, já vám tady můžu říct, je to černé na bílém, Linkin Park dokázali jeden z nejúspěšnějších comebacků hudební existence. Mm-hmm. Poté, co představili v sestavě Emily Armstrong, očekávání byla velká, názory, všecko jakoby víme, tak řečí čísel. 6,47 miliardy korun celkový výdělek a 2,2 milionů prodaný vstupenek a více jak 80 koncertů. Tak já myslím, že comeback
1: jak hovado, festivaly jsou hustý, když tam slyšíte třeba místo Chestera holku, jak zpívá tohle. Tak to musí stát za to, tak ať se všem festivalům daří, to přejeme za Evropu 2, my dva s Koťákem.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Posloucháte Evropu 2, je tady úterý, svátek má Radim, ale teď tady není Radim, ale je tady Pavel. Ahoj Pavle.
2: Nazdar.
1: Nazdar.
2: Já jak musím se dneska prozradit jednu zákulisní věc.
1: Ježiš.
2: Vy jste si teďka řekli, že jste kámoši. Proč jste si to řekli?
3: No tak jako po těch letech, jak dlouho se známe, 10,
1: tak
3: 12.
1: Jak to víš?
2: Já ne, teďka jste si tady říkali nahlas, jako.
1: Jo, jo, to jako jsme si řekli.
3: Poslouchá, no, za dveřma.
2: Ty jsi to nevnímala?
1: Asi ne.
2: Jo.
1: Řekli to jsem si to?
3: No, řekli jsme si, že jsme kámoši.
2: Jste kámoši. Mm. Vidíš to?
3: Takový vyznání.
2: Ale tak, jako.
3: Takový vyznání, ty po letech. Po letech
1: to možná by, to možná by i potřebovala tohle. Protože my
2: proč fanfáru?
1: Protože my se s Koťákem známe spoustu let, ale že jsme, fakt jsem řekla, že jsme kámoši?
3: Já jsem to řekl, ale ty jsi to evidentně neslyšela.
1: A ty jsi, a jak jsi to řekl, jak jsi to řekl?
2: No, že jste kámoši.
1: Že, ne, jak jsi to slyšel od Koťáka, jak jsi to řekl?
3: No, teď my jsme přece kámoši.
2: Počkej, takhle jsi to neřekl. Řekni to,
1: to bys
2: mělo
1: teda divně, jak jsi to řekl.
3: No, říkal jsem, že jsme kámoši.
2: Ano,
3: jsme
2: přesně
3: jsme kámoši. No, tak ano. Výborně, tak jsme se k tomu dostali.
1: No dobrý, Pavle, tvoje je teď vysílání a my zítra teda tady s mým kámou novým.
2: Zítra jak novým, když jste se uznali?
1: Já vím, dlouho.
2: 10 let.
3: To je Pavel nám dává.
1: Tak strašný. Čau.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je tady poslední prázdninové úterý, už bude jenom prázdninový pondělí a zbytek týdne, ale teď už Lucka má čerstvé zprávy, posloucháte Evropu 2, jdeme na ně.
1: Dobré dopoledne. Muže z Otrohovic na Karlovarsku, který v sobotu podle policie brutálně napadl svou ženu, poslal soud do vazby. Obviněný je z pokusu o vraždu. Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku o 12% více. Sázky rostly ve všech hlavních typech hazardních her. Provozovatelé odvedli za pololetí na daně z hazardu 11,5 miliardy korun. Další zprávu přidává Zuzka.
2: Správa železnic plánuje na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou zlepšit mobilní signál. Začala proto hledat projektanta a zhotovitele vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače. Šíření signálu by pak měly zajistit mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena v tendru je necelých 169 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D5 na 66. kilometru směrem na Prahu. Hořelo tady osobní auto, nyní odklízejí následky. A s kolonou počítejte na pražském okruhu od D1 směrem na Ruzeni, od Modletic až po exit Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska čekáme oblačno až zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle postupně od jeho západu místy přehánky, výjimečně také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. A po zprávách už opět maximum muziky a Pavel Cejnár.
0: Já jsem připraven, doufám, že i vy, tak na začátek Alex Warren anebo Boniem Rehab, Sunny. 3 minuty po 11. Hezké úterý s Evropou 2.

je pecka, která vždycky by měla navodit takovou tu správnou atmosféru. 7:30 po 11. hodině. My nebudeme zpomalovat. Robin Schulz, Alida, za chviličku Luis Capaldi a tady je vaše Evropa 2.

0: Evropa 2 až takovej dramec jsme si dali a nebylo to vůbec špatný, ale Henderson a Rudimental. Za chviličku Maela, taky Fastboy s Topikem, nebo Mabel a bude taky Youngblood. No a aby jsme věděli, tak dneska mají svátek Radimové, těch je mezi námi docela dost, tak nezapomeňte na nějakýho kámoše, přítele, parťáka, milence, manžela, tatínka, nebo taky dědečka, prostě Radimům velká gratulace. No a 25. srpna z těch velmi populárních lidí slaví narozeniny, anebo narodili se v tento den Sean Connery, toho dobře znáte, Tim Burton, taky Claudia Schiffer a další, takže pokud vy slavíte, přejeme všechno nejlepší, hlavně si to užívejte do sytosti. Pokračujeme v prázdninovém módu, ještě přesně týden, vlastně za týden už bude úterý 1. září a otevřou se školní dveře. Prostě budou školní lavice se zaplňovat a rozjede se další školní rok. Ale o tom mluvit určitě nebudeme. Za chviličku si rozebereme a mě by zajímalo, kde máte nejradši seznamování. Jestli to je osobní setkání, anebo třeba internet. Detaily, podrobnosti už za chviličku. Tak hezké úterý s dobrou náladou a vaší Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Pozdělám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Zpátky k muzice.

0: Youngblood je skvělej. Úterý Evropa 2, za chviličku Ray Dalton, anebo taky Post It. No a já jsem tady před chviličkou nakousnul téma seznamování. Podle mě je seznamování velmi důležitý. Seznamování v práci, seznamování kamarádu, ale seznamování partnerů. A teď je možno několik možností, jak se seznámit. Někde venku, face to face, anebo třeba na internetu. No a já tady mám Lucku, která připravuje čerstvé zprávy. Ty jsi za internet, anebo nebo pro seznámení přímo z očí do očí?
1: Přesně tak, já potřebuju face to face.
0: Já taky. Já taky a myslím si, že jsem si dělal takový jako průzkum a průzkum mě vyplivnul i internet, že samozřejmě na internetu můžou být takový ty fajly v tom, že fotka může zkreslovat, že jo? Někdo si z toho může dělat legraci. Já jsem vlastně vyrůstal a byl jsem v době, kdy jsme se seznamovali s těma holkama, kdy internet začal a byly takový četovací místnosti, takže místnost třeba Pardubice, jo? Pardubice holky a tak a my jsme si z toho dělali tak trošku legraci. Takže nevím, jak to máte vy, podle mě a za nás tady v rádiu face to face a seznamování živě je úplně to nejlepší, co může být.
1: Tam musí přeskočit ta jiskra. Ano. Ta prostě přes internet nepřeskočí.
0: A jeden druhýmu musíte vonět, protože to je taky zásadní chemie, která do toho partnerského vztahu patří.
1: Takže to prvotní jsme se shodli, že je face to face.
0: Ano, přesně, face to face. A jelikož je 25. srpen a ještě několik dní do prázdnin, do konce prázdnin, anebo letních několik dní nás čeká a podle mě za mě v září bude ještě takzvané babí léto, tak na takovéhle nádherné seznámení mezi čtyřma očima je ještě dost času. Nečekáme. Tak vám držíme palce, ať se zadaří Evropa 2. Léto na maximum.
2: Novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Hilbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 Stodůlky. www.toyota.com/domanski.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
8: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra 6. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. 6. Blíž, než si myslíte.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.
2: Umírám, celý se klepu a

0: Posted Geronimo a to bylo první místo nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. A proč o tom mluvím? Protože vy můžete zasáhnout, vy můžete buď Posted opět vyhnat na první místo, anebo tam poslat jinýho svýho favorita. No a mluvím o tom proto, protože na tento týden máte posledních 11¾ minuty hlasování. Hlasuje se přes náš web Evropa2.cz a opravdu pár minut máte na to, abyste rozklikli naše stránky Evropa2.cz, zahlasovali, potom to všechno vypneme, potom to všechno sečteme, no a vy si to můžete vyslechnout ve čtvrtek v premiéře, v neděli v repríze mezi 18. a 20. hodinou, jak to všechno dopadlo. Bez vašeho hlasování by žádný žebříček nevznikl, tak nezapomeňte, ještě máte 11 minut na to, abyste ovlivnili hitparádu Evropa 2 Music Chart svým dokonalým hlasem. Shavuzi anebo Kygo Iowa Max už za chviličku. Tak hezké úterý s Evropou 2, to jsme my. Letní vibe Evropy 2. Maximum
1: muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Je tady úterní poledne, hladí vás Evropa 2, Lucko, jsme připraveni?
1: Jasně.
0: Pojďme na čerstvé zprávy, Evropa 2.
1: Krásné poledne. Na koaliční radě budou dnes politici řešit prodeje alkoholu v noci. Konkrétně chtějí mluvit o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na zákaz nočního prodeje alkoholu ve večerkách nebo na benzínkách. Například SPD s tím zásadně nesouhlasí. Podle strany jsou dospělí schopni sami vyhodnotit, jestli si chtějí cestou z práce koupit pivo nebo víno. Se zdravotnictvím v Česku je spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší, 56%. Důvěra ve zdravotnictví navíc v Česku v posledních letech roste. Loni mu věřilo 70%, letos je to 74%. A jdeme na sever Čech.
2: Oprava venkovní části základní školy Mírová v Ústí nad Labem začala předáním projektové dokumentace stavební firmě. Město za investici zaplatí okolo 200 milionů korun. Prvňáci začnou do nedaleké náhradní školy v ulici Stavbařů docházet od 1. září. Ostatní děti o 14 dnů později. Budova základní školy Mírová je stará 49 let a nikdy se nedočkala větší opravy. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viróze odhlásil. Na delší trati Dostála nahradí Tomáš Sobíšek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 počítejte s kolonou u Velké Bíteše z Brna do Prahy kvůli omezení od 167. kilometru. Zdržíte se 15 minut. A pozor na D10 směr do Turnova u Mnichova Hradiště na 58. kilometru překáží na vozovce prkno.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2?
1: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé postupně od jeho západu místy přehánky, výjimečně také bouřky. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří 27. A po zprávách už opět maximum muziky a Pavel Cejnár.
0: Je čas oběda, tak můžeme inspirovat naše posluchače. Já měl dneska risotto, co ty?
1: Nic.
0: Dobrou chuť. Tak ty prosím tě naše posluchače radši neinspiruj. Dejte si oběd, ty si teď půjdeš. Dát,
1: no, jasně.
0: No tak ať vám chutná. No a k tomu oběru samozřejmě muzika od nás. Jonas Brothers už za chviličku, teď BB Rexa, David Guetta. Tak hezké úterý, Evropa 2.

Hezké úterý vám přeju, Teddy Swims, Kenya Grace anebo Lady Gaga. 10 minut po 12. hodině, ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud právě tak činíte, ať vám chutná. 25. srpen mezi námi a svátek mají Radimové. Myslete na ně, Evropa 2.

Lady Gaga na Evropě 2. Hezké úterý vám přeju. Za chviličku bere taky Lenny anebo Dua Lipa a DaBaby. A mě by zajímalo, my jsme tady rozebírali takové téma na spoření, anebo jestli si dáváte peníze stranou a vždycky si šetříte na něco. Teďka jsme to vyházeli přes léto za ty dovolený a tak podobně. Teďka už budeme šetřit a spořit zase třeba na Vánoce nebo na nějakou zimní dovolenou a tak podobně. A mě by zajímalo, jestli spoříte nebo nespoříte. Jsou totiž dva lidi. Ty, co si dávají stranou a šetří takzvaně na těžký časy, horší časy, jsem chtěl říct. No a potom jsou takoví, kteří co vydělají, tak okamžitě pošlou do světa a říkají si, nevíme, co bude zítra, rádi si to všechno užijeme. Dokonce znám takový, který to rozfofrujou a ještě ani nevydělají. A už si počítají, mají nasplouváno. A potom říkají, no, jdu do práce zadarmo. Já říkám, jak jako zadarmo? No vlastně já už utratil to, co dneska vydělám. Takže myslíte si, že mládež, současná mládež si spoří a dává peníze stranou, anebo ne? Zkuste si to říct mezi sebou, za chviličku dáme podrobnosti a detaily a myslím si, že mnozí se možná budete divit. Evropa 2.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než se myslíte.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
10: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
13: Zpátky k muzice.

0: úterní od teď já jsem úplně vždycky zmatený, jestli ještě je dopoledne, ale ne, už odpolední Evropa 2. Za chviličku Eva Farná, Linkini anebo Lost Frequencies. Před chviličkou jsme rozjeli tady téma, jestli si šetříte, anebo jestli co vyděláte hnedka posíláte do světa. Někteří z vás dokonce investujete, tím se taky dá šetřit a rozmnožovat to, co vyděláte. No a potom nás napadla ještě jedna věc, když jdete poprvé si vydělat, máte první výplatu, nebo první možnost nějakého výdělku, tak se vždycky říká, že by se to mělo projíst, propít, prostě investovat zpátky. Já nevím, mně to připadá takový klišé, ale pozor, jak jsou na to mladí. Přestože letní brigády, které teďka fungují a fungovaly, představují pro mnoho studentů první příležitost k vlastnímu výdělku, tak pozor, většina z nich s penězi nenakládá impulzivně. Podle nějakých průzkumů si 8 z 10 studentů ve věku 16 až 26 let alespoň část vydělaných peněz odkládá na spoření anebo investice, přičemž 44% si stranou dává dokonce víc než polovinu svého výdělku. A všechny vydělané peníze průběžně utratí a nic neuspoří, pouze 17% studentů. Jo? Takže tady je vidět, že mnozí a hlavně studenti se řídí, kdo šetří, má za tři. A to je pravda, Evropa 2. Léto na maximum.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK. Středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
7: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
8: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
7: Já miluju samolepky, rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
7: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
7: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku. Srpnová mateří douška právě v prodeji. Juchu!
9: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: se mně líbí, to je moje hudební krevní skupina Lost Frequencies na úterní vaší odpolední Evropě 2. Tento týden naposledy přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 v pátek ráno a také o víkendu po celý den. Jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavoláte do studia Evropy 2 a zapojíte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty. Ať už jedete kamkoliv, jedna zastávka by rozhodně měla být na MOL.cz. Tankujte kvalitní palivo, ve Fresh Corneru si vyberte něco dobrého na cestu a za pár minut můžete pokračovat dál. Navíc v aplikaci MOL Move vždy najdete slevy na Fresh Corner, občerstvení anebo na prémiová paliva. Tak nezapomeňte si aplikaci stáhnout a vždy se před zastávkou na MOL.cz podívat, jaké výhody můžete využít. MOL, oblíbená zastávka na cestách. Evropa 2. Evropy 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: dvě minuty po 13. hodině. Ve vašich uších Evropa 2. Teď tam posíláme čerstvé zprávy. Lucko, pojďme na to.
1: Hezké odpoledne. Letošní kandidáti na senátory dnes dostávají volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky se jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty k volbám registroval. Podobně dostávají volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. Meteorologové přišli s předpovědí na září. Po extrémně teplém a suchém období se počasí v Česku vrací k normálu. Teploty se v září mají držet většinou jen kolem 20 stupňů. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Deště totiž během září ubude a současné podmínky pro růst hub zůstávají na většině území horší. A teď už Zuzka.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži. A to proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete v omezení na D1 mezi 152. a 150. kilometrem směrem na Prahu je zavřený levý pruh, opravují tady podzemní kabely. A pravý pruh zavřeli na dnešek silničáři také na D1 mezi 285. a 283. kilometrem směrem na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně od jeho západu místy přeháňky, výjimečně také bouřky. Teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už má opět slovo Pavel Cejnár.
0: Tady dobrá, 4,5 minuty po 13. hodině do vašich uších pošlu, budou VR domy, ale teď Damiano David, hezké úterý s Evropou 2.

Glass Animals na Evropě 2, 18 minut po 13. hodině. Nám to tady nádherně swinguje, doufám, že i tam, všude, kde se Evropa 2 poslouchá. Mimochodem, chtěl bych teďka zahrát písničku pro všechny, kteří právě teď cestujete. Když se koukám na ty dopravní omezení a někdy i dopravní zácpy, tak to musí být nervy. Takže pro vás všechny, abyste neměli nervy, ale malinko vás naladím na další vstup, kdy budu mluvit o jednom profesionálním řidiči. Naštěstí se to nestalo tady u nás v České republice, ale přiletělo to až z Filipín. Co tam si dovolil jeden profi řidič autobusu ještě, který vezl lidi, to se budete sami divit. Takže zdravíme všechny řidiče a právě teď posílám písničku, abyste neměli nervy, aby vám to pěkně šlo, aby se vám dobře šlapalo na plyn, aby vás nikdo neohrožoval, abyste v pohodě dojeli tam, kam sami potřebujete. Tohle je Miley Cyrus a to, co je kolem mě dál, je Evropa 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Zpátky k muzice.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Posloucháte dnešní úterní odpolední Evropu 2, tak zdravím ještě jednou všechny řidiče, no a mám tady řidiče takzvaný ostrašující případ. Řidiče městské hromadné dopravy, naštěstí se to nestalo tady u nás v České republice, ani v Evropě, ale na severu Filipín. A teď co se stalo? Vemte si situaci, jedete autobusem, jo, sedíte nějak za tím řidičem, ten řidič jede, jo, ta doprava je nějaká taková jakože odpoledne, jo, a ten řidič má na stojánku vedle svůj mobilní telefon. A teď co se stalo? Borec jede, nevím, jestli jel jako po dálnici nebo kde, u toho ho natočili a teďka to jako objíždí a oblétá celý svět, ta nahrávka. A ten řidič měl na telefonu puštěný nějaký online kasino a hrál normálně Forbes. Chtěl vyhrát, prostě online propad a věnoval se online hazardu na svým chytrým telefonu, takže on jede a mačká, teď ty pomeranče a citrony a já nevím, co ještě, ty třešinky mu tam padají. No je to šílený, takže tohle by se rozhodně stávat nemělo. Když se řídí, tak se bychom se měli věnovat tomu řízení. Já osobně ještě teďka, když to vemu jako dovtipu, jo, tak bych se bál, kdyby frajer vyhrál nějakou jako velkou částku, nějaký jackpot, tak by mě podle mě by zajel ke krajnici, zaparkoval by autobus, vystoupil by a vykašlal by se na další práci. Toho bych se bál já. Takže samozřejmě zdravíme řidiče, když budete řídit, tak se tomu věnujte. No a do uši si pusťte třeba Evropu 2 za chviličku Two Colors, NF, James Arthur a nebo Mirai. Dáme malinovej sirup, ten vám bude chutnat. Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Nová muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Jako to Miraj zpívá. Hnedka bych si zobnul sladký třešně na větvích, malinovej syrup a tak podobně. Vždycky, když se do rádia mluví o nějakým jídle anebo pití, já to mám tak, když poslouchám z druhé strany, stejně jako vy posluchači, hnedka na to dostanu okamžitě chuť. No, malinovej syrup je za námi, před námi Kygo s Khalidem, Save My Love, to si nenechte ujít, to je moje oblíbená letní. No a když jsme u toho léta, tak co u vás bylo za nejoblíbenější drink léta? Myslím příchuť. Měli jste nějakou? Já jsem tady našel takovou statistiku a nejoblíbenějším drinkem anebo příchutí léta roku 2026 bylo mango. Měli jste něco mangovýho? Já byl minulej týden, nebo vlastně předminulej už, v Rakousku kolem Vachau, to je taková vinařská oblast, a tam zase jedou strašně moc meruňky. Meruňkový drinky, meruňkový knedlíky, meruňkový pálenky, já nevím co všechno. Takže to bych doporučoval taky. Tak si udělejte nějaký dobrý drink, protože i dnes by se měl dodržovat pitný režim. Já k tomu dodám ten hudební, tak ať vám to chutná. Evropa 2. Tvý léto na maximum. Evropa 2. 80.

0: Eminem s Rihannou na Evropě 2. 3 minuty po 14. hodině máme pro vás připraveny čerstvé zprávy. Víc už vám řekne Lucka. Jdeme na ně.
1: Dobré odpoledne. Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením v roce 2033. Desítky kamer budou hlídat železniční přejezdy. Zhruba na 40 přejezdech budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté díky tomu budou moci jednodušeji postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut. Jako prevence před nehodami má sloužit i lepší zabezpečení. A jdeme do regionu.
2: Město Náchod v areálu Velkých lázní ve čtvrti Běloves otevřelo opravenou historickou kolonádu IDA. Rekonstrukce schátralé budovy trvala od loňského února a přišla na více než 24 milionů korun. Podle radnice je otevření kolonády významným krokem k obnovení lázeňství ve 20-tisícovém městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pašeráci vozí léky na hubnutí. Podle amerických médií dokonce léky na hubnutí patří mezi nejčastější zboží, které se letos pašuje z Paraguaje do Brazílie.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S pomalejším provozem dnes počítejte na D5 mezi 87. a 90. kilometrem směrem na Rozvadov. V levém pruhu tu probíhají práce na silnici. A doprava houstne na Štěrboholské spojce v Praze. Zdržet se můžete od Štěrbohol směrem na Černý most.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne bude oblačno až zataženo, postupně od jeho západu místy přehánky, výjimečně také bouřky. Teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už má opět slovo Pavel Cejnár.
0: Stále vám přeju hezké odpoledne, no a aby bylo hezčí, ještě naservírujeme nějakou dobrou muziku. Tak začíná skvělý Miles Smith, Heaven, Evropa 2.

Pondělní odpolední Evropa 2, 12 minut po 14. hodině a tuhle tu písničku miluju. To je prostě nejen letní song. David Guetta, Bibi Rexa, I'm Good, za chviličku taky Kid Laroi, anebo Lady Gaga a Bruno Mars. Tak mějte stále dobrou náladu s vaší Evropou 2.

0: Vždycky, když slyším tuhle tu písničku, tak se lehce u toho usmívám. Doufám, že to působí i takto na vás. Lady Gaga a Bruno Mars dohromady. Jak vůbec tyhle ty dva se dali dohromady, co je spojilo a tak podobně? A přemýšleli jste, co vás spojilo se svým partnerem, partnerkou, přítelem, kamarádem a tak podobně? Tak je to samozřejmě téma na zamyšlenou, zkuste si to říct. A mě by zajímalo, jak by to dopadlo, jestli vůbec by vás to bavilo jít na rande se svou identickou kopií, ale kdyby byl naproti vám člověk, je to jedno, jo, úplně, ale úplně stejný jako vy, povahově, prostě aby byl vtipný jako vy, anebo nebyl vtipný, aby prostě se bavil o stejných tématech a tak podobně. Co si myslíte? Bylo by to dobrý? Nebylo by to dobrý? A bavilo by vás to? Za chviličku si řekneme k tomu víc. Do té doby Jelly Roll anebo Support Lesbians. Tak zůstaňte s námi a držte krok s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
0: Pozdělám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
1: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladí vás Evropa 2. Před chviličkou jsem tady nahodil takové téma, jestli by vás bavilo rande se svou identickou kopií. No a nejenom my, prostě nás to jako zaujalo a teď jsme přemýšleli, jestli ano anebo ne, jaký jsou plusy a mínusy a teď si vemte jako, jak reagujete na určitý věci, ta osoba naproti vám by zareagovala úplně stejně. Teď je možná zas někoho tady napadla otázka, na čem by se shodli vaši bejvalky anebo bejvalí, jo? Na čem by se všichni shodli? Byly by to negativa, pozitiva a tak podobně? Dále, co je na životě se mnou nejlepší, ale na druhou stranu, co může být na životě se mnou nejtěžší? Tady ty všechny otázky a mnohem víc jich padalo. Ono to je jako na dlouho, aby jsme si o tom tady řekli. Ale co mě zaujalo, tak našel jsem takovou anketu, jestli byste chtěli žít s dokonalou kopií sebe. A mnozí odpověděli, buď rozhodně ano, nebo spíš ano, a to bylo 60% dotázaných, necelých 60% dotázaných. Zhruba 40% odpovědělo, že ne a v žádném případě. A teď pozor, asi teď zbývající, já nevím, 3-4% řekli, že by museli na sobě hodně zapracovat, no. Tak já osobně tady ve studiu, ono to může být individuální, jsem došel k takovému závěru, že u mě, podle mě, si myslím, že protiklady se dost přitahují. A nejenom v partnerském vztahu, ale ať se to udělá každý, jak chce, prostě hlavně, ať vám to funguje a hlavně, ať jste spokojení. Budeme rádi, když za svého parťáka budete i dál brát nás. My jsme totiž vaše Evropa 2. To je na maximum.
1: Novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudní premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Dvě, stále jedeme prázdninovo letní režim a přichází můj kolega Ondra Vodný. Nazdar, Ondro.
1: Dobré.
0: Tak pozor, ty jsi...
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Já jsem tady před chvíličkou řešil takovou problematiku a zajímala by mě i tvoje odpověď. Jestli by si šel na rande, jako kdyby naproti tobě byla osoba, která by byla úplně stejná jako ty, nemyslím jako, že by byla chlap jako ty, ale povahově a chováním, byla by to žena samozřejmě.
1: A podle mě to nemůže fungovat, podle mě. Podle mě schválně každý si ve vztahu vybere nějaký svůj, nechci říkat protiklad, ale někoho, kdo zase má něco, co třeba já nemám, aby se tak hezky ty dva lidi doplňovali. Ale stejný, to bychom se asi pozabíjali, takže ne.
0: Je to individuální, já jsem říkal taky, že protiklady se přitahují.
1: Ale chtěl bych to vyzkoušet, protože možná by to člověku jako něco ukázalo, aby mohl na sobě zapracovat, víš?
0: Ale my jsme doma tři blíženci, dokážeš to představit.
1: Fakt?
0: Když někomu řekneš, tak jak to můžete jako zvládat?
1: No? A zvládáte?
0: No tak občas to jiskří, jo?
1: Ale jako tak to všude, Ježišmarja. Všude.
0: Mimochodem, líbila se mě tam jedna otázka. Někdo říkal, jestli bys chtěl jít jako sám ze sebou, jako na to rande, nebo jako s podobným člověkem, tak zajímalo by ho, na čem by se shodly jeho bývalky anebo bývalí přítelové. Jo, jestli by to bylo dobrý anebo špatný, co by to mohlo být? Zamýšlel ses nad tím někdy?
1: Zamýšlel.
0: Fakt?

0: Tady jsou zprávy Evropy 2 minuty po 15. hodině. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, lidé stále zbytečně dluží na pojištění. Může za to mýtus, kdy si lidé, kteří pracují na dohodu, myslí, že nemusí platit pojištění. To často vede k dluhům u zdravotní pojišťovny i problémům při odchodu do důchodu. Varují předtím odborníci. Časté jsou případy, kdy na dohodu pracují studenti, za které platí pojištění stát. Tento stav ale končí dosažením 26. roku věku. Lidé v Polance nad Odrou bojují proti chovu prasat. Ten se má obnovit v místním zemědělském družstvu po několika letech. Jen pár desítek metrů daleko ale postavili novou obytnou čtvrť. Proti obnovení chovu tak vzniká petice. Firma slibuje, že se bude snažit dopady na obyvatele omezit. A teď zpráva z regionu.
2: Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách, i když to není na středních školách povinnost zřizovatele. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvu se soukromými dodavateli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Loupeže v evropských muzeích jsou v poslední době stále násilnější. Tvrdí to Europol. Pachatelé při nich používají střelné nebo chladné zbraně. Často dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Zloději se zaměřují především na zlato, šperky a další cenné předměty, které můžou lehce prodat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Popojíždět můžete v omezení na D1 mezi 152. a 150. kilometrem směrem na Prahu. Je tady zavřený levý pruh, opravují podzemní kabely. A další obousměrné omezení vás může zdržet na D11, a to mezi 25. a 34. kilometrem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, místy prší, výjimečně může i zabouřit. Nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů. A po zprávách už opět maximum muziky a je tady Ondra Vodný.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

9 minut po 15. hodině, krásné úterní odpoledne, Justin Bieber klidně pokračuje, bude i Martin Harych, tak držte vlnu a pěkné odpoledne s Evropou 2.

0: Linkin Park v 15.18 na Evropě 2, pěkné úterní odpoledne. Realita školního roku se blíží, za týden touhle dobou už to bude jiný kafičko než prázdninový. Nevím, jak jste na tom s koncem prázdnin. Já trošku cítím, že už se těším, až se začne něco dít po dlouhých prázdninách a spoustě volna. Někdo možná lehce z toho může být ve stresu nebo na to ještě není připravený. Každopádně konec prázdnin bude stylový, minimálně aspoň teplotně. Opět se rtuť teploměru blíží 30 stupňům Celsia postupně ode dneška až do víkendu. No a jsem tam s nějakým tím deštičkem, myslím, že se to bude dát zvládnout. Takže naplánujte letní program, stále to nekončí, ještě týden, necelý 6 dní, dobře, 6 dní, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, 6 dní, takže pozorně přemýšlejte, s kým tenhle čas a jak strávíte. Šabuzí, Offenbach, tak je to Weekend, přidám do našeho Maxima muziky na Evropě 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: No tak pojď zapel!
10: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
9: Tak dobře.
10: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
11: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
10: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
14: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
16: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Weekend, 15.32 na Evropě 2, fantastický song do tohle odpoledne nádherného, ve kterém možná někdo přemýšlí, kam ještě vyrazit do přírody a někdo prostě jenom tráví čas u počítače, hraním her nebo na mobilu, tak až jste v jakýkoliv kategorii, víte, že věci přišly na to, proč někteří stráví u počítače hraním času trošku víc než ostatní. A paradoxně se to dělí mezi chlapce a dívky. Představte si, že když kluk hraje na počítači, tak je to proto, že nechce být sám a zahání tím osamělost. U holek je to naopak. Ty se zase chtějí trošku uzavřít do sebe a naopak jsou rády. Takže dva různý přístupy, jedno u kluku, jedno u holek, takže až zase někoho uvidíte, hlavně u kluku, že hraje hry, cítí se osamělé, zkus toho vztáhnout do party, dát se s ním do řeči, možná, že mu uděláte dobře. Tak hurá do dalšího Maxima muziky, s tím taky nebudete sami Eva Farná a nebo Lenny Kravitz. Nebudou chybět na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Nová muzika.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
4: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Vojtěch Dyk a DYK zahrají 26. srpna na Prague Open Air v holešovickém areálu 7. Půjde o jejich jediný pražský koncert v letošním roce a vstupenky rychle mizí. Nenechte si ujít výjimečný letní večer pod širým nebem. Vojtěch Dyk a DYK, středa 26. srpna, areál 7. Vstupenky na Prague Open Air.cz.

0: Lonnie Callum Scott na Evropě 2 v 15.45. Znáte to, vyrazíte na nějakou pěknou událost a místo toho, abyste si užívali, tak fotíte a natáčíte. No, je to takový nešvar posledních dní, když vidíte videa z nějakého koncertu, lidi místo toho, aby tancovali, tak často natáčej a všude jsou vidět jenom obrazovky mobilu. Tak vězte, že to přináší něco hlubšího, než jenom to, že to vypadá divně, že se lidi nebaví, jenom natáčej. Věci teď už udělali pokus, ve kterém zjišťovali, jak moc to ovlivňuje to, jak si užijeme zážitek, který fotíte a natáčíte. No a přišli s tím, že když si něco natáčíte a fotíte, tak si to hůř pamatujete. Jo? Prostě se vám nespojí nějaký buňky v mozku a nepamatujete si tu věc tak, jak opravdu jste ji prožili, protože se nesoustředíte na tu věc, ale na to, abyste měli dobrý záběr nebo hezkou fotku. Takže pokud byste si něco chtěli víc užít, odhoďte mobil, nefoťte, nenatáčejte a prostě si to užijte. Jako naše další maximum muziky, Benson Boone a také Annika Iris v něm nebudou chybět na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
3: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
6: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy Světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
8: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Piggy.

0: 16 hodin, k tomu jedna minuta na Evropě 2, čas na zprávy. Lucka Hněvkovská je tu s nimi.
1: Dobré odpoledne. Alergikům by se mělo v těchto dnech ulevit. V českém ovzduší je i přes teplé počasí relativně malé množství alergenů. Už jen v menším množství můžou dělat problémy trávy nebo chmel. Desítky kamer budou hlídat železniční přejezdy. Zhruba na 40 přejezdech budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Třeba jestli respektují světelnou signalizaci a dopravní značky. Policisté díky tomu budou moci jednodušeji postihovat bezohledné a nebezpečné chování. A další zprávu přidává Zuzka.
2: Česká kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou objektech je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Středomoří opět čeká vlna veder. Navíc může být nejvíce intenzivní v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty stoupat až ke 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch dostane i k nám.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pravý pruh zavřeli na dnešek silničáři na D1 mezi 285. a 283. kilometrem směrem na Brno. Několik menších kolon vzniká v Praze na jižní spojce, a to od nájezdu z D1 směrem k D11, a pomalý provoz je také u Štěrbohol.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
0: Šok pro všechny, kteří budou letos hledat práci, jo? Myslím, že vás to překvapí a poradím vám, jak se jej tu nejlepší najít.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

10 minut po 16. hodině James Harris k tomu hužel a taky Youngblood je naše úterní odpolední maximum muziky, tak příjemný odpoledne s Evropou 2.

0: Tohle je Young Vlad na Evropě 2 v 16.20. No, blíží se začátek školního roku, pro někoho začátek školy a pro někoho možná po vysoké škole, po střední škole nebo prostě po prázdninách návrat do práce a nebo do nový práce. Jo, jak se dneska dostat do práce a jak zaujmout na pohovorech, kam posílá životopisy spoustu lidí? Budete se divit, jak na to, pokud si lámete teda hlavu s tím, jak má vypadat životopis, jo? Tak někdo zkoušel, jaký životopis bude fungovat nejlépe a věřte, že to je vlastně taková první vstupenka do toho, aby s váma vůbec někdo navázal spolupráci. Rozdíly jsou překvapivě velký v tom, jaké verze životopisu fungují nejlíp. Nejlíp dopadl obyčejný jednosloupcový životopis, který píše člověk, to je důležitý, píše člověk, jo. Ten zaujal nejvíce. Pokud uděláte dva sloupečky, dvousloupcový CVčko, taky jsou někde na to vzory, když si to vyrábíte v nějakém programu, tak ten je graficky hezčí, ale nezaujme. A životopis, který vygenerujete umělou inteligencí, pozor, tak ten nezaujme příliš, teda v případě, že ten, kdo ty životopisy zpracovává, na to nepoužívá umělou inteligenci, proto potom to mění úplně situaci. No, v tom se vyznejte, že? Takže zvolíte poctivou práci hezky doma u počítače, anebo to lupnete do AI. No, obě šance máte velký, ať už v jednom nebo druhém případě. Friday a taky Mark Amber budou pokračovat za chvíli na Evropě 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Magamber v 16.33 na Evropě 2, ještě Teddy Swims, taky The Rasmus, nebudu chybět za chvíli. No a pokud máte za sebou nějakou letní lásku, dámy hlavně, tak tady jsou 4 mýtusy o chlapech na začátku vztahu, který si ženy myslí, a schválně si zkuste nějak sami říct, jestli to platí nebo ne, ale jsou to prostě všeobecně daní mýty, které údajně na začátku vztahu jsou. Tak mýtus 1. Když se mu líbíte, tak za vámi přijde sám. To je mýtus číslo 1. Mýtus 2. Kdo má zájem, píše hned. Mýtus 3. Smíšené signály znamenají, že si s vámi hraje. A mýtus 4. Kdo chce vztah, řekne to rovnou. To je 40 mýtů, která vzešla z ankety u jednoho článku, kde lidé odpovídali na otázku, proč muž neosloví atraktivní ženu. Tak 61% si myslí, že si na ní netroufne. 27% strach z odmítnutí, 6% stydlivost a 5% špatná zkušenost z minulosti. No, oslovili byste hezkou ženu a platí některý z těchto mýtů? Zkuste probrat s někým, s kým zrovna jste. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
5: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
6: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Rasmus, Break These Chains, 16.48 na Evropě 2. No a pokud vás čeká návštěva zubaře, tak pozor, protože i u zubařů přichází neskutečná vylepšení. Kdo měl někdy korunku, tak to zná, přijdete k zubaři, on vám udělá tisk, dostanete nějakou provizorní část a za dva týdny potom nejdřív jdete znovu. Tohle by mohlo skončit. Tisknout korunky ze zirkonu se totiž už umí delší dobu, ale byl v tom jeden háček. Po vytištění se musí vypálit pryskyřice, která ty částice drží pohromadě a to trvalo 20 až 100 hodin, jo? Takže nebylo možné přijít k zubaři a všechno to sfouknout za jednu návštěvu. Proto se to nikdy nedostalo do ordinací. Vědcům z Texaské univerzity se to teď povedlo zkrátit pod 30 minut, což by znamenalo, že byste tu korunku dostali za jednu návštěvu. Jo? Zatím to nikde nekoupíte, čeká se na klinické ověření, ale jenom, že i ve světě zubním se blíží tohle neskutečné urychlení. Doufám, že máte zuby jako perličky, netýká se vás to, tak pak vás, věřím, potěší Coldplay nebo bere naše maximum muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Po 17. hodině posloucháte Evropu 2, čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Hezké odpoledne, meteorologové přišli s předpovědí na září. Po extrémně teplém a suchém období se počasí v Česku vrací k normálu. Teploty se v září mají držet většinou jen kolem 20 stupňů. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Deště totiž během září ubude a současné podmínky pro růst hub zůstávají na většině území horší. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostávají volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. A teď už Zuzka.
2: Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Výměna střechy sice rekonstrukci prodražila, ale termín by to ohrozit nemělo. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Německu řeší plyn. V německém strojírenském průmyslu totiž rostou obavy z nedostatku plynu v zimních měsících. Uvedl to výkonný ředitel německého strojírenského svazu. Důvodem je pomalé plnění zásobníků plynu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S pomalejším provozem můžete počítat na D5 se mezi 87. a 90. kilometrem směrem na Rozvadov. V levém pruhu tu probíhají práce na silnici. A několik menších kolon vzniká v Praze na jižní spojce od nájezdu z D1 směrem k D11. Pomalejší provoz může být také v omezení na D4 za Prahou.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká oblačno až zataženo, místy také déšť, a to více na severu území. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Zítřejší teploty se dostanou jen na 16 až 21, na jihu naměří kolem 23. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a Ondra Vodný.
0: Po 17. hodině návrh na činnost, která vylepší práci vašeho mozku. Bude se to se zářím hodit. Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: David Guetta a Sia na Evropě 2 v 17.19. Zajímavý návrh na činnost mám pro vás na závěr prázdnin, jo? Ať už jste v jakýmkoliv věku, zkuste si najít někoho ve velmi pokročilém věku, nějakou babičku nebo dědečka a zkuste s něma strávit čas a kreslit si s nima. Nebudete věřit, jak skvělý vliv to má na váš mozek, aspoň podle jednoho výzkumu, který se děl a který zjišťoval, co si od sebe můžou vzít mladší a starší generace. Jo? Jde o takzvané sladění mozku, který dokáže udělat to, že mladší se cítí skvěle, i starší se cítí skvěle a 100% to pomáhá. Takže pokud byste nevěděli, jak se dostat do pohody, zavolejte svým blízkým, starším, pokročilém věku, můžete s nima trávit čas nejenom kreslením a údajně vám to 100% zlepší náladu a dostane vás to do pohody. Bude to potřeba se začátkem školního roku Evropa 2?
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: No tak pojď zabej!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Tohle Sombr na Evropě 2 v 17.33 a Kygo nebo Lenny k tomu bude už za krátkou chvíli. Děje se vám to taky, že se budíte někdy v noci? Pokud to je ve 3 hodiny ráno, tak mám pro vás tip, jak se toho zbavit, jo? Taky občas to zažiju. Člověk se probudí v takový blbej čas, že jo? Říká si, už je ráno, není ráno. Těžce se v tom orientuje. Nejste v tom sami každopádně, nebo řeknu, nejsme v tom sami, protože taky se mi to děje, že se budíme 3 ráno. V anketě to přiznali skoro 3/4 lidí a je na to jeden trik, který trvá 30 vteřin. Jmenuje se falešný mrkání. Jo, zavíráte, otvíráte oči pořád dokola, asi půl minuty, dokud nepřijde zpátky ospalost. Můžete mrkat pomalu, rychle nebo střídat dlouhý zavření. A rychlé otevření to není důležitý. Spánková specialistka k tomu říká, že se tím sklidníte. Sklidní se tím hlava a unavíte víčka, což napodobí to, co se děje, když člověk normálně usíná. Že zatím není žádná velká věda. Zkusím to, zkuste to taky, dáme si vědět potom, jestli to funguje. A nebo jsme koukali zase až do rána Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Mark Dan a Raymond. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oze6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.

0: Tohle Lenny na Evropě 2 v 17.47, no a večer na Maximum se blíží s 18. hodinou s Petrem a s Ondrou. Chlapci, ahoj.
1: Ahoj, Ondro.
0: Nevím, jestli si všímáte, ale teď po kolikátý už tak přicházíte, tak mi přijde, že je pořád víc tma. Jako šero.
1: My jsme takový nosiči tmy, dá se říct.
0: To teď budete, že jo? Teď půjde do tujího už.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že nefunguje mikrofon.
1: Nemáš zapnutý mikrofon, tak nepovídej.
0: Já jsem chtěl si povídat jenom s Ondrou, víš, ale dobře.
3: Kluci, já vám do toho nechci nějak mluvit a nechci tady křenit, kdyby náhodou mám jít za dveře.
1: Víš co, dneska můžeš jít domů.
2: Jo!
0: Ne, můžeš se dívat dneska. Budeš jediný, kdo to uvidí po šestý.
1: Yeah.
0: No, nenechte si to uvidí.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minuta po 18. právě teď posloucháte Evropu 2, večer za maximum. Za okamžik, teď Lucka a zprávy.
1: Krásný večer. Meteorologové přišli s předpovědí na září. Po extrémně teplém a suchém období se počasí v Česku vrací k normálu. Teploty se v září mají držet většinou jen kolem 20 stupňů. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Deště totiž během září ubude a současné podmínky pro růst hub zůstávají na většině území horší. Lidé stále zbytečně dluží na pojištění. Může za to mýtus, kdy si lidé, kteří pracují na dohodu, myslí, že nemusí platit. To často vede k dluhům u zdravotní pojišťovny i problémům při odchodu do důchodu. Varují před tím odborníci. Časté jsou případy, kdy na dohodu pracují studenti, za které platí pojištění stát. Ale tento stav končí dosažením 26. roku věku. Další zprávu přidává Zuzka.
2: Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách, i když to není na středních školách povinnost zřizovatele. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla i školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřely smlouvu se soukromými dodavateli. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Vyšetřovatelé v Německu našli poblíž letiště Lipsko třetí dron. Podle německých médií souvisí s incidentem ze začátku srpna. Přitom u letiště objevili dron s výbušninou a další dron pravděpodobně narazil do nákladního letadla.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Obousměrné omezení vás může zdržet na D11, a to mezi 25. a 34. kilometrem. Pomalejší provoz je v omezení na D4 za Prahou a obousměrné kolony jsou také na D1 u Brna.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, místy čekejte déšť více na severu území. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu kolem 23 stupňů. Ze zprávy to vše, startuje večer na maximum, jsou tady Petr Hříbal a Ondra Urban.
4: Jsme rádi, že posloucháte a pozor, dneska pro vás máme soutěž.
0: Jo, jo, o co budeme soutěžit, tak to řekneme za chvilku tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy startuje večer na Maximum Evropy 2.
1: Dobré znamení, za chvilku to máme rádi, tak to hezky rozjedeme. Eva Farná, neříkej, co má se stát, taky Petr Švancara a mohli bychom s ním probrat jeho fotbalovou kariéru. Kam to vlastně směřuje?
0: Tak je to fotbalový expert, tak co jiného s ním taky probírat. Aspoň jednou, ať se dostane na jeho téma. Ale co je podle mě důležité téma pro vás, posluchače Evropy 2, tak to je dnešní soutěž.
1: Ano, budeme soutěžit s výstavou Harryho Pottera, ta je tady u nás v Praze, v magické Praze a vy na ní můžete zadarmo s Evropou 2.
0: Jak ty ceny vyhrát a co konkrétně vyhrát, to budeme prozrazovat za pár minut.
1: Ještě taková vábnička. Říká se, že ta výstava Harryho Pottera v Praze je větší než ta, která je v Londýně. Byl jsem v Londýně a bylo to obrovský, takže v Praze je to prý ještě lepší.
0: Tak my vás tam dostaneme s Evropou 2. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Úterý večer na maximum a žádný Švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Ahoj Švanci. Jak to jde vlastně ve fotbale teďka? Pořád hraješ?
2: Začal jsem, myslím si, že to je moje 41. sezóna jako oficiálně, kdy máš registračku a už jsi někde berenej. No je to tak,
1: 41?
2: Od 5 let, no, od 5 let. Ale byl jsem hrát teda za Říčany, kde hraju 7. ligu, první pro ty, co neznají ty ligy teďka, tak je to první B. No a sedím v kabině před zápasem, že jo, docela jsem došel i v čas.
1: Jako jenom Švanci, říkej spíš první B, zní to líp než 7. liga.
2: Děkuju, máš pravdu. První B a sedíme v kabině, jo, čekáme na trenéra a trenér vešel do kabiny a říká, a to úplně už jako ve mně vzbudilo ten profesionální život, jaký jsem žil 20 let, Švanci, pojď sem, potřebuji s tebou mluvit. A já jsem si, je potřeba teda říct, že jsem tam nebyl 3 měsíce, prostě netrénuju, nemám žádnou přípravu už jako několik let.
3: Aha.
2: A trenér si mě zavolal a říká mě, on se jmenuje Laďa, jo, říká, Laďo, co se děje, ty vole, jako, no hele, kluci trénujou, víš, jim se celkem daří a minulý zápas jako jsme neprohráli a hráli jsme celkem dobře, tak dneska začneš na lavičce. Jako takhle, pojďme si říct, že...
3: Vzpomněl jsi na Slávy,
2: že je vlastně největší čas skončit.
1: No neurazil tě.
2: Vyhodíme trenéra hned.
1: Pryč, přesně.
3: Laďo, vypadni.

0: Na Evropě 2 pan Lawrence a taky Jay-Z Invincible.
1: To jsi to zremixoval, ty jejich jména tedy.
0: No tak Chris Lorenzo je pan Lawrence.
1: A, rozumím,
0: no,
1: rozumím.
0: To je ten pan Lawrence, co stavěl ty baráky.
2: Tak ale další muziku a další interprety vybíráte vy. 257-400-888. Dneska poprvé můžete diktovat songy na přání.
0: My jsme připraveni, tak popadněte telefon, stačí nás vytočit, my tady takhle klikneme a zeptáme se, halo, kdo se dovolal?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ahoj Honzo, tady Evropa 2, vítáme tě u nás, co ti zahrajeme?
3: Já bych chtěl Sweet Chili Life song.
0: Dobře.
2: Dáme Bena a pro koho to bude? Honzo, nějak nám to vypadlo.
0: Mimochodem, nebyl včera první taky Honza a taky nevypad?
2: To nevím.
0: To nevíme, tak počkej, já to zkusím takhle tady zase rozkliknout.
2: Já se ani nepamatuju, co jsem měl dneska na oběd, na to, co bylo včera.
0: Honzíku?
2: Tak už
0: ne,
2: se nedozvíme.
0: To není proku. Možný, počkej, ale to je...
2: Důležitý je, že Honza nám stihl říct, co chtěl zahrát.
0: To je strašně
2: a blbá. Určitě to chtěl zahrát pro maminku a pro tatínka, protože je má moc rád.
0: Honzo?
3: Haló?
0: No, já už vím, jak to opravit.
2: Výborný. Tak pro koho to bude, Honzo?
3: Pro mamku a pro kámoše.
2: Skoro jsem to trefil. No.
0: Ondra to teda říkal.
2: Tak díky, že jsi zavolal i za trpělivost a měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Večer na maximum.

0: Posloucháte úterní večer na Maximum Evropy 2 a dnes pro vás máme kouzelnou soutěž.
1: Harry Potter The Exhibition. Tak to je výstava, na kterou můžete vyrazit v Praze. Dojeďte, protože to stojí za to. Už jsem viděl nějaký výstupy a je to prý nádherný.
0: Výstava se koná konkrétně v Letňanech, v PVA Expo, tedy na výstavišti v Letňanech. A můžete vidět rekvizity, kostýmy a další interaktivní prvky nebo i pohledy do zákulisí natáčení.
1: Jo. No, co já vím, tak když jsem byl ve studiích v Londýně na výstavě Harry Potter, oni to tam mají vlastně pořád, tak tady u nás v Praze je to prý ještě mnohem větší, mnohem obsáhlejší a hlavně těch interaktivních věcí, které se týkají Harryho Pottera, je tam mnohem, ale mnohem víc.
0: My pro vás dneska máme merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition a zároveň 4 vstupenky, pozor, 4 flexi vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition, která se koná v PVA Expo Praha Letňany.
1: Jsou to kouzelné flexibilní vstupenky.
0: Ano, budete tam flexit u toho. No a jak je získat?
1: No pozor, když je to soutěž s Harry Potterem, tak musíte v éteru Evropy 2 chytit jeho bratrance Harryho Stylese. To se málo ví, že to je bratranec. A jakmile zazní pecka Watermelon Sugar, točte Evropu 2.
0: 257-400-888, když budete třetí v pořadí, vyhráváte s Harry Potterem a s Evropou 2.
1: Tak držíme palce.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nastav uši hvězdám.
3: Hello, with the bell, Coldplay. Catch yo, what's up? It's Jacoby from Papa Roach. That's right. Thanks to Europa 2 for rocking that. See you guys, mad love.
4: Hi, Czech Republic. This is Ray Garvey on Europa TV.
5: Ahoj, Czech Republic. This is Samo Haber on Europa TV. Stay tuned.
6: Hello, I'm Josh.
7: I'm Tyler.
6: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
8: Europa 2.
9: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
10: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
11: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
12: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
10: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: No tak pojď zapel!
15: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
14: Tak dobře.
15: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
16: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
15: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
19: Myslím, že to bude za C. Gumák.
18: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Zpátky k muzice.

0: bratři a sestry. Díky, že posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Rádi vám zahrajeme další song na přání, tak pojďte volat 257 400 888.
0: Pojďte s námi probrat 25. srpna, jaké byly prázdniny, jestli ještě třeba máte nějaké plány, protože už se to krátí.
1: Je to tak. Kdo se dovolal na Evropu 2? Haló?
2: Dobrý den, tady Kristýna.
1: Ahoj Kristý. Tak nejprve k muzice, co ti můžem zahrát?
2: Já poprosím Eva Farná, Perpetuum Mobile.
0: Eva Farná hrála 10 minut zpátky.
1: Dáš něco jiného, prosím?
2: Tak třeba
1: Kalentistáce. OK, může být. No a řekni nám, Kristý, ještě, chceš to někomu věnovat, tady to?
2: Mí mamce, s kterou teď jedu k babice.
1: Super, a i když se nám to ozývá, ale to už zvládnem, jaký byly ty prázdniny pro tebe, co jsi zažila?
2: Byla jsem na lodích, na Ohři. A teďko ještě plánujeme tenhle víkend do Majalandu.
1: Hezky.
0: Dobrý, no tak to bylo nabušený.
1: To je dobrý, tak užívejte poslední prázdninový týden, měj se krásně, ahoj.
2: Na stranu.
0: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 6:30 a 2 minuty k tomu.
1: Vánoce už se blíží, za 4 měsíce bude božího vánoční.
0: Za necelé 4 měsíce, ale ty jsi říkal božího vánoční, sorry, máš pravdu.
1: Ano. No a tím pádem už je nejvyšší čas nejenom napsat třeba dopis Ježíškovi, ale zároveň schánět stromeček na náměstí. Do všech velkých měst.
0: Ale pozor, to je pravda.
1: No. Já mám informace z Moravy a jihomoravská města už hledají vánoční stromy. Darovat je můžou třeba přímo obyvatelé nebo nějaké společenství. Konkrétně v Boskovicích schání pravidelně rostlý smrk, jedli nebo daglesku o výšce 10 až 20 metrů. Ke stromu musí být dobrý přístup pro jeřáb a nákladní auto. Nabídky lidé mohou posílat do 9. října.
0: Takže Boskovice ještě nemají vybraný vánoční strom.
1: No a pozadu nezůstává třeba ani Tišnov, kde ideální strom hledají dokonce už od konce května. Několik adeptů už mají v předvýběru, ale finální volba ještě nepadla.
0: Ty a na základě čeho ho potom vybereš? Je to jako jenom ta krása toho stromu, asi i přístup k němu?
1: To si řekl správně. Jednak vizuálně musí být opravdu pěkný, ale zároveň dobrý přístup, aby, jak jsme tady četli, se tam dostal jeřáb, nákladní auto a tak dále. Neodneseš to na zádech, že?
0: Jasně. A teď mi ještě řekni, je to vlastně pýcha, je to čest mít svůj strom na náměstí v Boskovicích, v Mostě, v Praze, kdekoliv?
1: No tak vžij se do té situace. Máš na zahradě velký strom, smrk třeba 15 metrů. A oni ho říznou a odvezou ho do Mostu na náměstí. Byl bys hrdej?
0: No vlastně jo, kdybych se ho chtěl zbavit, víš, tak bych to musel sám zaplatit.
1: No,
0: takhle
1: přesně.
0: Přijedou, uříznou a ještě řekneš, no tak, já vám ten strom dám.
1: Mám dobré srdce. A ještě budeš za toho hodného dárce.
0: Ano, Ježíšek, jestli to uvidí, dostanu dárky.
1: No jo.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Večer na Maximum, Evropa 2. Za chvilku bude 6:45, což znamená, že už je tady song za trest.
1: Ano, my si začínáme mnout ruce a těšíme se, co nám dneska přinesete do éteru. O čem ten příběh bude?
0: Těch příběhů může být spousta. Může to být pestré, jako sám život.
1: Básnický song za trest, jo. Už za chvilku. Tak vemte telefon, vytočte 257-400-888 a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Večer na Maximum.

0: za trest. Posloucháte Evropu 2 večer na maximum a je tady song za trest.
1: Kdo se dovolal a kdo bude trestat dneska? Haló?
2: Ahoj, ahoj, tady je Kuba.
3: Ahoj Kubo, tak koho chceš potrestat?
2: Chtěl bych potrestat svůj...
1: Vyplat si nám svojí?
2: Svojí manželku.
3: Aha, a proč?
1: Ale...
2: Před 4 rokama, když jsme měli svatbu, tak jsem zjistil, že měsíc před svatbou si vypisovala s cizejma chlapama.
1: OK, jasně. No ale proč to řešíš teď, 4 roky po svatbě?
2: Protože jsem to právě zjistil.
1: Jo, takhle, ty jsi to tehdy nevěděl a zjistil jsi
2: to
1: teď.
2: Já jsem to nevěděl.
3: Pane bože.
2: Ano.
1: Aha.
3: A už jsi ji konfrontoval?
2: Ne, protože se obávám toho, že by to mohlo skončit a to nechci.
3: Patová situace. Máte děti?
2: Máme dvě.
3: Těžký, to je
1: komorode.
3: Těžký. No,
1: dobře, a ty... ale chceš jako žít s tím, že teoreticky nejseš ten jedinej?
2: Já nevím, to uvidí čas.
3: A ty jsi četl přímo ty zprávy, co se v nich píše?
2: Viděl jsem screenshoty.
3: A bylo to jako hodně intimní, nebo spíš jenom tak plážo, plážo?
2: Něco intimní, něco lážo, plážo, nějaká fotka od jednoho, fotka od druhého.
3: Takže jich bylo víc?
2: No, bylo víc.
3: Ježiši.
2: I chlapů i fotek.
3: Ježišmarja.
1: No a jak jsi se k tomu dostal?
2: Nebudu říkat.
3: Jasně.
2: Náhodou.
3: Rozumíme.
1: Okay, jasně.
3: No, my ti vlastně nemáme ani právo něco radit a doporučovat, jo. To musíš vyřešit asi sám, ale udělej tak, jak to cítíš. To bych ti poradil. Udělej to tak, jak to cítíš.
1: Tyjo, ale to
2: já věřím, že uplynula dlouhá doba, že jako to vzala voda, takže asi to smažu, asi na to zapomenu a budete vědět jenom vy a já.
3: Jo, to nikdo jiný neslyší, neboj se. No,
1: přesně,
3: mezi náma.
1: Říct, Kubo, je super, že nám takhle věříš.
3: Mezi náma.
1: Že to nikdo neposlouchá, super.
3: Tak naposled to ze sebe pojď dostat, když potom chceš zavřít dveře za tímto problémem. Naposled jí pojď naložit přes éter Evropy 2.
2: Doufám, že to posloucháš nebo neposloucháš, vlastně ani sám nevím. A nevím, jestli ti to někdy řeknu nebo ne, jestli ti to odpustím, bolí mě to, hodně mě to bolí, je to ten důvod, proč jsem byl celý víkend naštvaný a uvidíme, co se stane.
1: Ty kráso.
0: Song za trest.
3: Kubo, jsi tam ještě?
2: Jsem.
3: Ale ať to dopadne jakkoliv, my držíme palce, ať je všechno v pohodě, jo?
2: Jo, díky.
1: Měj se hezky. Vlastně my, když říkáme, že jsme taková rádiová terapeutická chvilka, tak teď jsem měl pocit, že jsme dneska, vážně jo, jako terapeuti byli, že vlastně Kuba to potřeboval říct.
3: Dneska určitě. Tady je dnešní song za trest Evropy 2.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: mi to líto. Úterní song za trest Evropy 2 o podvodu, o nevěře, to bylo naše téma, protože dovolal se Kuba a podělil se o velmi silný příběh.
1: Jestli jste si nás náhodou zapli až teď, tak potom mrkněte na Evropa2.cz, protože tam tenhle ten song za trest rozhodně pověsíme. Myslím si, že to teda dneska bylo hodně silný.
0: Ve zkratce bylo to o tom, že Kuba teď zjistil, že před 4 lety, kdy měl svatbu se svojí manželkou, si manželka před svatbou vypisovala s jinými muži, dokonce si posílali různé fotky, psali si o intimnostech. Kuba to teď zjistil a řeší, jak s tou situací vlastně naložit.
1: No ne, je to těžký. Zas na druhou stranu, mě to vlastně připomíná takový ten starý for, ono to všechno...

0: Je přesně 7 hodin, posloucháte Evropu 2, kdy pokračuje úterní večer na Maximum s Ondrou a s Petrem.
1: Tohle už je Damiano David, ale čekáme na Harry Stylese, protože to je soutěžní signál, pokud chcete na Harryho Pottera.
0: Ano, v Praze je výstava, my tady máme lístky, k tomu taky merchandising k výstavě o Harrym Potterovi, tak vychytávejte Harryho Stylese.

0: I po 19. hodině ladíte Evropu 2 a večer na maximum.
1: Muzika ze Stranger Things nehraje náhodou, protože tohle je fakt divný. Jeden chlapík dělal v hlučném prostředí a tak si do uší nacpal špunty, aby nepřišel o sluch.
0: Ano.
1: Protože prostě ta dlouhodobá hlasitost, špatný.
0: Chránil si sluch prostě.
1: Jasně, chránil si sluch. Jenomže on si ho jako chránil, potom ten špunt chtěl nějak vyndat, to se mu nepovedlo, no a on si myslel, že ohluchl. A žil takhle 5 let.
0: S tím špuntem?
1: Jo.
0: Ale přece musel vědět, že ho tam má?
1: No přesně. Když si nacpeš do ucha špunt, tak jako tušíš, že ho tam máš, i když ho vyndáš a kus ti tam zůstane. No. Tak jemu to nedošlo. A 5 let si myslel, že díky tomu hlučnímu pracovnímu prostředí přišel o sluch, až pak teda šel k doktorovi a ten doktor říká, ne, počkejte, já vám tady vyndám ještě ten kus toho špuntu. Nazdar. A slyšel. Halus, viď? To je blázinec.
0: Teda ti doktoři umí zázraky dneska. Vyléčit hluchýho, to se snad ještě nikomu nepovedlo.
1: Jo, to zdravotnictví. Večer na maximum.

0: Jakmile zazní Harry Styles, je to soutěžní signál pro vás všechny, abyste zalarmovali telefony a zavolali, protože pro vás máme lístky na Harry Potter Exhibition, výstava, která se týká Harryho Pottera. Buďte ve střehu.
1: Zajímavá věc se stala ve Skotsku. Rodinka vyrazila na výlet na nejvyšší horu Skotska. Jak se jmenuje?
0: Nejvyšší hora Skotska. Teď mi to vypadlo.
1: Ben Nevis.
0: No. Jo.
1: Tak a vzala rodinka sebou i pejska Labradorku, jmenuje se Tokio. Krásný černý pejsek Labrador. Jenomže hodinu před vrcholem Tokio začaly vypovídat zadní nohy a ztrácela vědomí.
0: Ježiš.
1: Byla úplně pomatená.
0: Jakože fejškou?
1: Ne. Ona totiž po cestě...
0: Něco snědla.
1: Snědla pohozené konopí a byla zhulená. A nevěděla, co se děje. Točila se jí hlava.
0: Počkej, jako že tam někdo viděl Jonta, nebo?
1: Asi jo, prostě snědla konopí, které tam bylo pohozené. A byla jako že veselá, ale jako nešly ty nožičky, nešlapaly.
0: Jak jsi říkal, že se jmenuje ta hora?
1: Ben Nevis.
0: Tam bychom někdy mohli na výlet. Večer na maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2. Pořád čekáme na Harryho Stylese, pokud chcete na Harryho Pottera.
1: Je to tak, ale teď hudbu vybíráte vy, 257-400-888. Hudba je na vás, tak kdo bude diktovat?
0: Evropa 2, halo? Halo? Tak co teď, halo, Evropa 2?
2: Čauši, tady David.
1: Nazdar.
0: Čau, Davide.
1: Co to bude?
2: Hele, netušil jsem, že se dovolám, nevím, vteřinku, hele, můžeme si dát nějakého Paulího Garanda klidně.
0: No můžeme, jasně.
2: Můžeme.
1: Můžeme, a chceš to někomu věnovat?
2: Ale chtěl bych to věnovat mý rodině, s kterou teď jedu na dovolenou.
0: Já jsem zrovna dneska říkal manželce, a teď to vlastně řeknu i Ondrovi, já jsem v podstatě 2 dny doma z dovolený. A mám pocit, jakoby žádná dovolená nebyla. Takhle rychle se to vymazalo.
1: No ale když jedete autem, chci hádat, kam jedete. Jedete do Chorvatska?
2: Hele, uhádz to, je to tak.
1: No jo, tak dobře.
2: Vyrážíme, jsme v Opidlně a máme to 10 hodin, takže krásná noční jízda.
0: To byla taková divná hádanka, to bylo strašně lehký.
1: Ale vyhrál jsem.
0: Ne, počkej, ne, řekni, kam v Chorvatsku,
2: hele, ještě můžu vzít do Itálie, je to stejným směrem.
0: No.
1: Už to neměň, abych vyhrál.
2: Jedem na krk do Punátu.
1: To jsem chtěl říct, na krk, přesně.
0: Přesně, Punáta, ježíš, tam to známe.
1: Tak hezkou dovču, šťastnou cestu hlavně, ať jste v pořádku a užívejte. Ahoj.
2: Jedete, díky, čau.
0: Ahoj.

0: zahrál bratranec Harryho Pottera, Harry Styles, což znamená, že budeme s Harry Potterem soutěžit.
1: V Praze se totiž aktuálně koná výstava Harry Potter The Exhibition, je to v Letňanech na výstavišti a s Evropou 2 se tam můžete dostat.
0: My vás do PVAčka zveme, je to velkolepá výstava, spousta interaktivních prvků a myslím si, že když tam vyrazíte, tak si to užijete. Třeba si řeknete, to jsem si řekl já úplně na začátku, hele, byl jsem v Londýně na Harry Potterovi, co může být víc? A tady u nás je to prý ještě lepší, dokázali jsme to.
1: Myslím si, že to bude zážitek nejenom pro fanoušky je to skoro povinnost, ale i pro nefanoušky to bude zajímavá výstava.
0: Pravdu máš a navíc teď vlastně po prázdninách přichází takový ten čas Harryho Pottera směrem k Vánocům, jak už bude trošku sichravo, myslím si, že se to k tomu akorát hodí.
1: Tak my tady máme merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition a k tomu 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition, která se koná v Praze v Letňanech, ale teď je otázka, kdo to získá.
0: My vás oblíkneme od hlavy až k patě, Harry Potterovsky, a ještě vás tam dostaneme ve 4. Evropa 2, halo, kdo tam?
2: Ahoj, tady Iveta.
0: Ahoj Iveto, máme na tebe speciální soutěžní otázku. Jo?
2: Ano.
0: Jak se jmenuje nejlepší kámoš Harryho Pottera? Iveto.
1: Ivet omdlela.
0: Iveto.
2: No.
0: Počkej, viděla jsi někdy Harryho Pottera?
2: Mockrát, zrzek je to.
0: No, a jmenuje se Ron.
2: Ron?
0: Weasley.
2: Ron?
0: Ron
1: Weasley.
2: Ron Weasley.
0: Ron, hele, bez nápovědy, jo!
1: Takže Ivet, ale my tady máme spoustu věcí, já jenom namátkově řeknu. Je to kovový termohrnek s brčkem s erbem Mrzimoru, kovový termohrnek s brčkem s erbem Havrspáru, jestli to říkám správně?
0: Havraspáru.
1: Co tam máme dál?
0: Kšiltovka s erbem Mrzimoru i Havraspáru, plišová čokoládová žabka, zápisník, látková taška,
1: plakáty, katalogy.
0: Pozor, dopis z bradavic.
1: Jo. Ivet, kam bys si chtěla?
2: Bomba, děti budou úplně nadšený.
1: Chtěla bys do Zmiozelu?
2: Chceme všichni.
1: Dobře.
0: Takže Zmiozel, to je jako tvůj favorit, jo?
1: No jistě. Já souhlasím.
2: To je jedno, Ivet, hlavně souhlasím. Na výstavu.
1: Přesně tak. Tak máš 4 vstupenky, vem klidně celou rodinu a moc si to užijte.
2: Beru. Díky moc.
0: Ahoj. Mám pocit, že jsme Ivetu okouzlili, to je hezky.
1: Ahoj.
0: No a vám držíme palce, protože z Harry Potter The Exhibition v PVAčku v Praze soutěžíme až do pátku.
1: No a v pátek pozor, tady máme dokonce VIP vstupenky. Tak poslouchejte Evropu 2.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
4: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
3: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: No tak pojď zapel!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
8: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za 5 minut, 7:30.
1: No, 257-400-888, to telefonní číslo stále funguje, i když už se nedovoláte do soutěže, ale dovoláte se o písničku na přání.
0: To nejcennější, co máme. Haló?
1: Jo. Já jsem říkal, že funguje, ale možná jsem neměl pravdu,
0: ne,
1: že?
0: Počkej, to bylo docela dobrý. Ty jsi řekl ve chvíli, máme pro vás písničku a ne lístky na Harryho Pottera. A zaslo to tady.
1: No, ale teď už se to zase rozsvítilo.
0: No, jasně.
1: Kdo se dovolal?
0: Haló? Kamaráde, opět provedu svůj speciální opravný manévr. A zároveň mě to nezajímá, že je 7:30, voláme ajťákům, jo?
1: Udělej ten chvát a někoho zvedni. Haló, tady se. Evropa 2.
0: Haló?
2: Haló?
1: Ano, no, kdo tam?
0: Tady.
2: Betty.
1: Čau Betty, vítáme tě, co ti zahrajem?
2: Od Kateřiny Marie Tiché Plamen.
0: To hledáme.
1: Já věřím, že to tady budeme mít. Pro koho to bude?
2: Pro všechny posluchače Eteru Evropy 2.
1: To si řekla hezky teda. No a vlastně máme poslední týden prázdnin. Máš ještě něco v plánu? Nějaký výlet nebo tábor ještě rychlej?
2: Ještě k babičce.
1: No, správně. To je dobrý. Správně.
0: No a jinak, už se těšíš do školy na spolužačky, spolužáky?
2: Jo.
0: Pane ředitele.
1: To je dobře. To je dobře, to je dobře, že se těšíš. Tak vydrž už jenom týden a budeš tam.
2: A můžu vám ještě něco říct?
1: No. Povídej.
2: Jste nejlepší rádio na světě.
1: Je Betty.
0: Ty jsi láska.
1: Ty jsi miláček. Moc děkujeme. Zase někdy cinkni, jo?
2: Jo.
1: Ahoj.
0: No, určitě cinkni, čau.
1: Čau. Večer na Maximum.

0: jsem rád, že jsme to zahráli. Kateřina Marie Tichá, Plamen, Evropa 2, Večer na Maximum.
1: V kolik hodin si většinou dáváš své první jídlo dne?
0: Záleží, teď je to taková divočina, ale kdyby to asi bylo normálně, tak je to třeba 7:30.
1: Tak to je celkem dobrý. Mířím teda na studii, ke které jsem se tady dostal, a ta zkoumá čas prvního jídla a spojitost s tím, jak dlouho budeš žít.
0: Yeah.
1: Ono totiž není důležité, co jíš, nebo jenom co jíš, je to samozřejmě důležité, co jíš, ale taky je důležité, kdy to jíš.
0: Takže ráno knedlo, zelo, vepřo, hnedka mastný, langoše. Jasně, nebude to mít vliv.
1: Jako referenční skupinu věci použili lidi, kteří poprvé jedli mezi 7 a 8 hodinou ráno.
0: Jsem tam.
1: U těch, kteří první kalorie přijali mezi 8 a 10, zaznamenali o 10% vyšší riziko úmrtí z jakékoliv příčiny.
0: No.
1: A při prvním jídle mezi 10 a polednem činil rozdíl 19%. A dokonce jsou lidi, kteří první jídlo jí až popolední, tak ti mají vyšší úmrtnost o 29%.
0: No počkej.
1: Čili pokud snídáš relativně brzy ráno, máš větší šanci na dlouhý život.
0: Lepší. No teď si ale představ, že třeba někdo z nějakého důvodu prospal den a teď si třeba dává první jídlo.
1: Teď?
0: Teď.
1: Tak to asi zítra umře.
0: No ne, tak to je zároveň jeho poslední večeře.
1: No jistě.

0: Zní to světově a tohle je česká muzika. David River, mimochodem i v hitparádě se mu moc daří.
1: Tak už chápu, odkud
0: nebo
1: to víš.
0: Teda takhle, když jsem jí 14 dní zpátky vysílal.
1: Já myslím, že už jsou to 3 týdny možná.
0: Už 3 týdny, no, jo. Tak byl druhý.
1: No vidíš, tak no. Mám se podívat teď, jak to vypadá.
0: No, schválně.
1: Mezi tím vy můžete volat 257-400-888. Poslední dnešní přání je tady last call.
0: Tak dejte vědět, my to tady zvedáme, ptáme se, halo, kdo tam?
2: Ahoj, tady Verča.
0: Ahoj Verčo, vítáme tě na Evropě 2. Povídej, čím ti uděláme radost, koho pozdravíme.
2: Já bych to asi nezala nikomu konkrétnímu, možná spíš jenom pro všechny, kdo dneska zaspali, a tak něco živýho do pozbuzení.
1: Pro všechny, co dneska zaspali?
2: No.
1: Jo, my tě totiž slabě slyšíme, tak jenom jestli jsem dobře rozuměl. Tak tobě se aha, dneska asi to taky stalo, ty jsi zaspala.
2: Ano, stalo.
1: Je,
0: to je hned.
1: A kam, do práce nebo?
2: Do práce, no, naštěstí tam nemusím být na čas, takže to je dobrý.
1: Tak, dobrý.
0: Aha, no takže jsi to prostě natáhla odpoledne a v pohodě.
2: No, to ne, jenom o půl hoďky.
0: No ale to mi řekni, jo, když v práci nemusíš být na čas, dá se to vůbec považovat za zaspání?
2: No, mám půl hodiny zvoní budík a vy ho neslyšíte, tak možná jo.
0: Takhle,
1: jo,
0: takhle.
1: Jo, to jo.
0: A co jsi dělala večer, ty jsi divočila nějak?
2: Ne. Já jsem se trošku později spát, ale
0: je výrazný. Šla jsi spát pozdě, mě to strašně zajímá, ten důvod. Šla jsi spát pozdě, protože seriály a jeden díl a druhý díl. A to, teď nemůžu jít spát, ještě si dám jeden poslední a pak je z toho prostě celá série?
2: Byl jenom ten jeden poslední.
0: OK, no tak děkujeme a hrajeme ti. Subfocus může být?
2: Třeba, to je jasný.
1: OK, tak měj se hezky a klidný spánek,
2: tak
1: ahoj.
2: Díky.
0: Ahoj.
2: Díky, ahoj. Moje léto na Maxi.
1: No a aby jsme se vrátili k té hitparádě. David River, aktuálně 3. místo.
0: Nazdar.
1: To
0: je tam, to je tam pořád. Kolik týdnů v hitparádě?
1: 6 týdnů.
0: No tak ještě týden.
1: Tak hlasujte.

0: 8:15. Tak nám to zase uteklo. I tu rýmu mojí jsme zvládli.
1: No, není to až tak hrozné. Na to, že se zvrátil z Turecka, z vedra, tak to není až tak špatný, člověče. No,
0: turecký čaj si dávám, to mě kuríruje.
1: Každopádně před námi ještě rubrika Žádný švanci a myslím si, že bychom mohli probrat fotbalovou kariéru Petra Švancary. Přece jen má svůj věk, tak jestli vůbec ještě kope.
0: Je to pořád na vzestupu.
1: Jo.
0: Jestli ho teda nakonec povolají do té reprezentace, teď máme toho španělského trenéra novýho.
1: Ne, já jenom jestli už nedostal kopačky náhodou. Víš? Tak rubrika Žádný švanci s Petrem Švancarou za chvilku na Evropě 2. Večer na maximum.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Úterý večer na maximum a žádný Švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Ahoj Švanci. Jak to jde vlastně ve fotbale teďka? Pořád hraješ?
2: Začal jsem, myslím si, že to je moje 41. sezóna jako oficiálně, kdy máš registračku a už jsi někde berenej. No je to tak,
1: 41?
2: Od 5 let, no, od 5 let. Ale byl jsem hrát teda za Říčany, kde hraju 7. ligu, první pro ty, co neznají ty ligy teďka, tak je to první B. No a sedím v kabině před zápasem, že jo, docela jsem došel i včas.
1: Jako jenom Švanci, říkej spíš první B, zní to líp než 7. liga.
2: Děkuju, máš pravdu. První B a sedíme v kabině, že jo, čekáme na trenéra a trenér vešel do kabiny a říká, a to úplně už jako ve mně vzbudilo ten profesionální život, jaký jsem žil 20 let, Švanci, pojď sem, potřebuji s tebou mluvit. A já jsem si, je potřeba teda říct, že jsem tam nebyl 3 měsíce, prostě netrénuju, nemám žádnou přípravu už jako několik let.
3: Aha.
2: A trenér si mě zavolal a říká mě, on se jmenuje Laďa, jo, říká, Laďo, co se děje, ty vole, jako, no hele, kluci trénujou, víš, jim se celkem daří a minulý zápas jako jsme neprohráli a hráli jsme celkem dobře, tak dneska začneš na lavičce. Jako takhle, pojďme si říct, že...
3: Vzpomněl jsi na Slávy,
2: že je vlastně největší čas skončit.
1: No ne, urazil tě.
2: Vyhodíme trenéra hned.
1: Pryč, přesně.
2: Laďo, vypadni.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Slíbal.
3: No a s rubrikou Žádný Švanci končí úterní večer na maximum.
1: Za chvíli Nasty, Arny, Vojtáno, brzda Evropy 2.
3: A my se těšíme zítra večer na maximum Evropy 2.
1: Star.

0: Začíná dnešní úterní brzda, Vojtáno, Árny a Nasty, krásný večer, hoši.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdo poslouchá z vaší rodiny?
1: Manželka, možná kousek i s dětma dá.
0: Mm. Takže by bylo hezký být slušný na začátek?
1: Ne, naopak. Hele, znáš moji ženu, jestli budem slušný, tak to vypne.
0: Aha, tak Árny, teď je řada na tobě.
1: Árny se drží.
0: Jo. Árny zvolil metodu, radši nic říkat nebudu, aby náhodou nezačaly děti poslouchat až do konce.
2: Abych náhodou neřekl nějakou moudrost.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Sty Arne Vojtáno. Hoši, já nevím, jak vy se stavíte k pouličním muzikantům, ale já vlastně, ať už hrajou jakkoliv i blbě a oni někdy hrajou dobře, tak já vždycky tak jako hodím prostě jako na podporu prostě nějakou korunku. Akorát teda ve Vídni je jeden houslista pouliční a nějak tam byl, ty musíš mít nějaký povolení, že jo, a to on to nějak asi jako zřejmě neměl a šel ho legitimovat policista a ten pouliční houslista ho pokousal. Já jsem vůbec nevěděl, jestli ten článek jako správně luštím, ale je to fakt
1: se z vodíka.
0: Normálně pokousal houslista
2: smyčcem.
0: Teď mě napadá, že vlastně jsou to houslisti, a kdyby to byly čelisti,
1: tak to dává smysl.
0: Že to pochopím víc.
1: Že by mu dal čeličko.
0: Že čelista pokousal. Stalo se vám někdy, že na vás někdo, počítám, že vás nepokousal, ale zaútočil, když jste mu třeba chtěli pomoct?
2: Je takhle, já myslel, když jste ho legitimoval. Co jsem nedělal.
1: My jsme skoro okolností jako měli hru na dětském táboře, kterou jsem vymyslel já, že jsem si nechal zakousnout děti do ruky.
0: Zajímavá hra.
1: Je každýho z mých dětí do jedné ruky a vlastně přidávali jsme postupně, co kdo vydrží v maximálce. A pak jsme koukali, jaký ornamenty to
0: vydržel jsi jejich maximálku teda?
1: Ne.
0: Kol si odkop?
1: No, oba. Obou jsem dal bombu. To nešlo.
2: Ale mně se to jednou stalo. Mně mohlo být třeba 16-17. Byl jsem na nějaký venkovský zábavě venku jako. A tam byla nějaká rvačka. A já jsem viděl, nějaký mu kámoší chytil a zalít do křoví a nějak tam zůstal ležet. Já jsem mu šel pomoct, sám z toho křoví. A on jak byl vylitej a praštěnej tou bombou, tak byl tak se tak jako probral. A mě, ty hajzle, a dal mi dělo. Nevěděl vůbec, jako kerej jsem nebo něco.
1: A jak jsi to kousnul?
2: Jsem mi chytil. No, zvedl jsem se, šel jsem domů a pak jsem se s tím nevazou.
0: To jsi mu dal. To jsi udělal dobře, Arny.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2, taková trošku kvízová otázka v dnešní brzdě. Stalo se, že na jihu Sicílie nedávno se lidi nestačili divit, protože vyplavali na hladinu eurové bankovky. A teď se strhla prostě mela o ty bankovky. Bylo to asi 16,5 milionu korun v přepočtu. Ho. Takže bylo dost pro každýho. A teď mě by zajímalo, jak byste se začali chovat, kdybyste to zjistili. Jestli by vám trošku to bylo žinantní, nebo vůbec, a začal bys to tam prostě lovit ze všech stran.
1: Já bych
0: stran.
1: To psychicky nedal se mezi ně vrhnout.
2: Ne, asi. Ne. Hele, normálně já bych taky ne.
1: Ale počkej, 16 byste... mega je hodně. Jakože kdybych mega z toho mohl loupnout, tak bych se mu zahecnul.
0: To bys tam jenom stál, jo?
2: Já právě si tak nerad, jako přesně na tom stejně. Jako
1: záleží ten jako... ekvivalent, co bych odhad. Jestli by na mě zbylo 100 euro, tam bylo 1000, tak do toho nejdu. Kdybych tušil, že nás je tam na to 8, tak bych se tam asi vrhnul.
0: A to nezjistíš, dokud to neuděláš, jo?
1: Ne, dokud to nevidím.
0: No dobře, to bych takže mi chceš říct, ty si řekneš, kolik tam plave, to bude tak 16,
2: no, já bych bylo asi 8.
1: Tak jo, tak kluci, hej, jdu taky. Brzda, Evropa 2.
3: Jakoby show. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera Faded.
0: Jo, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.

0: Jsou tady fake news na Evropě 2, na Stěrny Vojtáno a naše zprávy nesprávy.
1: Tak jdeme na to. A Arny jako první.
0: Honza Hřebejk natáčí pokračování legendárního filmu. Dvojka se bude točit na louce a diváci už se těší na pampelíšky.
2: Kuchař a herec Zdeněk Polorajch se přiznal k podpoře motoristů. Přitom na ně ví spoustu zákulisních skandálů a v klidu by mohl uvařit i Turka.
1: Soutěž o nejmenšího kreténa vyhrál Lili Putin.
3: Jakoby show.

0: Úterní brzda Evropa 2 na Stěrny Vojtáno. Léto se nám pozvolna chýlí ke konci, ale to nebrání některým dobrodruhům udělat takovou věc, jako udělal Zdeněk Slouka. Mm-hmm. Týpek, který se vypravil na pedalboardu z Blanska a doplaval až do Baltu. Oh. Říká, že se ani jednou necvaknul víc jak 1000 kilometrů.
1: On dopádloval, ne doplaval. Ale asi, jo, promiň.
0: Ježíš, pedalboardista zase tady.
2: Dopedlil, prosím vás.
1: Ty dneska pedlíš. Kdy jsi naposledy byl na pedalboardu, Arny?
0: Ležel jsem na něm asi před 3 rokama nějak, to je docela pohoda.
1: A byl na vodě?
0: No byl na vodě, tam si lehneš, to tě to nic nedělá.
2: On ležel až do Baltu?
1: Ty
0: na Berounce asi myslím, nebo někde jsem na něm ležel.
1: Co by ti člověk musel nabídnout, aby si podstoupil stejnou
0: výzvu? 1000 kilometrů až. Jako kdyby to plavalo samo, nemusel jsem pedalboardit.
2: Jasně.
0: Což jako po proudu teoreticky by mohlo. Vegetit, přestávečky, kempíky.
1: Ty bys potřeboval cigárka
2: a... Kávovar a cigáru na pedalboardu.
0: A prodlužovák obrovský.

novinky Evropy 2. Dark Day. Dark Day. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Samofor.
1: Ano, je to tak, Samofor máme před sebou. Téma míchačka. Zadal Arny, kdyby vám to nesedělo, tak víte, na koho se stěžovat a jako první může otevřít.
2: Ne, otevírám já.
1: Dobře, pardon.
3: Otevři míchačku.
2: Přijde Lopata do baru a říká, barman, co si dáte? A Lopata říká, a jem nějakou míchačku, jsem dlouho neměla třeba beton.
3: To je dobrý. Já navážu, protože mám taky lopaty a míchačku v baru. Mm-hmm. Přijde míchačka do baru.
2: Aha, tentokrát míchačka.
3: Tentokrát míchačka. Co vy lopaty, to dneska roztočíme, ne?
1: To je dobrý, jsem si to představil.
2: Tak kdo ti přijde do baru? Brze,
1: ne. Přijde domů zedník a říká manželce, víš co?
2: Jdu do baru.
1: Nahoď fasádu a já tě omíchám ze zadu.
3: A běž mi říct. Kde je tam ta míchačka?
2: Omíchám, ne?
3: Já vím, ale... Já omíchám.
2: Tě nahodím ze zadu.
1: Počkej, ty jsi to neslyšel?
2: A furt tam není ta míchačka, ale...
3: Není ta míchačka.
2: Furt to omícháš jenom. Tady omícháš to dokola a tam není ta míchačka.
1: Míchej mě.
4: Jakoby show.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Vadíte Evropu dvě úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Hele, tady co udělal jeden Brit, jehoši, je to hrozně jako vlastně zlý a to, ale mě to prostě pobavilo. Jeden 26-letý Brit se převlík za smrtku, vylezl na střechu nemocnice a strašil pacienty. A já vím, že je to přísný.
1: Ale... Ne, naopak mě by to asi jako pobavilo možná.
2: Jak to přijali?
1: To záleží, co ti je teda, to je taky pravda.
0: Právě, no, záleží na jakým oddělení. Jako tancoval na té střeše, no, ale...
2: A co to napadlo? To prostě...
0: Hele, 26, máš... no, tak no, víceméně puberťák ještě. Sranda, no. Srandička, no.
1: Mně to nepřijde nevhodný nějak zvlášť.
0: No, když... Hele, jako dostal 200 liber pokutu, což je nějakých 5 500, takže asi to přišlo vtipný policajtům, že dali tu nejnižší sazbu. Brzda. Evropa 2.
3: A ne, jakoby show. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

0: Polovinu dnešní brzdy opět jako vždycky rozdělí básničky pro oslavence. Dnes, zítra, pozítří slaví svátek Radim, Luděk a Otakar. Já začnu Radimem. Našeho tlustého Radima to žrádlo tak nějak nadímá.
1: Luděk nandal punčocháče, má to rád na svoje ptáče.
2: Super, to bylo protchána. Oslavuje Otakar, příjmením je Brousek, daruji mu autocar, ujede v něm kousek.

0: Evropa 2, úterní brzda a hoši, máme borce i v Žadci, tady v České republice. Přišel muž, který tvrdil, že ho srazilo auto. Naštěstí se to stalo tak, že to bylo pod kamerou. Policie projela záznam a zjistilo se, že ten pán si to vymyslel, že v podstatě šel trošku z kalby a pak si lehnul na silnici a oni si ho předvolali a zároveň tam dorazila manželka a policie to ukázala.
1: On řekl, že ho srazilo auto a že ujel.
0: A že to auto ujelo. A ukázali to. A on utrousil té policii, před manželkou jste to ukazovat nemuseli.
1: Protože prostě byl vyndaný a rozmá se tam na to.
2: Já si myslím, že tenhle trest stačí, bohatě.
1: To stačí,
2: jak vypadá.
0: To je jako zajímavé, jak ty ženy v našich životech hrajou toho nejvyššího policajta občas.
1: No jasně.
0: To je dobrý. Museli jste někdy před policií nebo manželkou
1: lhát? No musel.
2: Pořád.
3: Brzda.

0: Je tady jakoby hádanka Evropa 2, brzda na Sty Arny Vojtáno, hoši, vykupnete to někdo?
1: Tak Vojti, nasaď.
2: Jak se odborně jmenuje homosexuální kohout?
1: Homosexuální kohout.
0: Odborně, jo. Mm.
2: Kuř domácí.
1: To je dobrý.
0: Já mám dvě dneska, mě teď hezky? Jedna napadla.
1: Tak dávej.
0: Co večeří nejčastěji manželka Roberta Rosenberga?
2: Ježíš.
0: Ta mě napadla teď vinou klobásu.
1: Jasně.
2: Nevinou.
0: Tak teď mám tu druhou, to se bude líbit na Stimu, to je hezká. Víte, proč mají kominíci peníze? Protože jsou lakomín.
1: Jak se jmenuje muslimský svátek, kde dámy mají sex s každým, kdo si řekne?
2: Wow.
1: Mamadán.
3: Jakoby show. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím. Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: Úterní brzda Evropa 2 na Styarny Vojtáno. Pokud pojedete v následujících dnech někde kolem Pálavy, tak tam otevřel nový McDonald's. To ovšem není reklama, jde o to, oni jsou v HKO a museli dodržet nějaký standardy, takže to se mi líbí, zatím nesmí být moc vidět. To kdyby slyšeli starý McDonaldi, tak v tom hrobě udělají vrtulník dohromady. Otevřeš mekáč, ale nesmíš být vidět. To mě bavilo.
1: Nejlepší ho tam nedělat teda.
0: No, možná jo. Ale oni prej jednají s nějakým místním zemědělcem a udělají reklamu někde na vlečku do polí. To už je takový poklesek. To vždycky vidím ty reklamy na těch vlečkách a říkám si, tak tady někdo nemá na reklamu.
2: Jo, jo, přesně tak. No. Zaparkovaný traktor nebo
1: kupte si hambáča vlečku zdarma. No, je to takový ten malý krůček k tomu, aby potom se tam zase nakýblovaly ty konkurenční fast foody, že jo?
0: No to asi už neklapne tom, nebo já nevím vlastně.
1: No co my o tom víme?
0: No, ale o to nejde. Já vlastně nevím, o co mi jde. Tak to dáme znovu.
1: Nebo něco jiného, pojďte
0: jiný.
1: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, hoši, mám tady bizár. Normálně egyptský trenér Hossam Hassan, což už je jako to jméno, je super, ty vogo. Hossam Hassan šel do baru a měl tam jeho současnou a bývalou manželku. A ty se tam zhádal...
2: Hossamu a Hassanu.
1: Haháčko, a ty se tam normálně zhádali a on z toho omdlel. To je dobrý, ne?
2: Je to dobrý. Prali se někdy kvůli vám holky?
1: Ne, to ne. To si nepamatuju.
0: Prali ne, nějaký záblesky takový jako řevnivosti byly, ale nic.
2: Já teda musím říct, že jsem u pár konfliktů byl, nikdy to nebylo kvůli mě teda, ale jak jsem z divadelního prostředí, tak prostě, jelikož ty herci jsou takový
0: pošahaný,
2: divoký a přelétavý, tak tam vznikají různý situace a už jsem i nebudu jmenovat konkrétně, ale zažil, kdy se servaly dvě herečky přímo na jevišti o jednoho známého herce.
1: Počkej, při hře jenom před divákama?
2: Před na zkoušce divadelní.
1: Jo.
2: Takže je to...
0: Jmenuj.
2: Nebudu, ne.
1: Tak jenom toho chlapa.

0: Evropa 2, máme tady úderní otázku od Vojtána v rámci dnešní brzdy, tak na co se zeptáš? By the way, můžete si odpovědět i vy všichni ostatní, co sedíte v autech nebo kdekoliv jinde.
1: Hele, je to taková lehtivá, ale myslím si, že pro vás oba zajímavá. Jo, hele, představte si, že se blíží konec světa, možná nějaká katastrofa, nebo letějí ufoni, nebo prostě jasně. Něco. Prostě je to nevyhnutelný. Jediný, to můžete zachránit vy, když se vyspíte s chlapem. Otázka na vás je, jestli byste to lidstvo zachránili, a pokud ano, který chlap by to byl, jo?
2: Bože.
1: Celý svět na tom závisí, Arny, ale klidně můžeš zabít všechny.
2: Tak nezabiješ, to je jasný, a to je takový zlo, tato otázka.
0: Jak již na to je, koukám, Arny.
1: Takže Nasty má jasno.
0: Ne.
2: Mně nevadí, že v sobě máš 20% geje, ostatně... Ale já ne, tak to asi neklapne.
1: Proto jsem si říkal, že by to bylo zajímavý pro vás, protože myslím, Ježiši. Že Nasty
0: řekne. Takže koho, jo?
2: Ale já bych teda alibisticky odpověděl.
0: Tak já dám Schwarzenegger, jestli můžu.
2: Ty krávo.
1: Ty to prostě chceš být pořádný, když...
3: Jakoby Show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.
2: Umírám, celý se klepu

0: Evropa 2, já jsem si jenom vzpomněl ten poslední vstup, kdy se s nás ptal, jak můžeme, když můžeme zabránit apokalypse tím, že se vyspíme s nějakým mužem, kdo by to byl. Takže já jsem
1: říkal, vím, že na to myslíš.
0: Ne, já jsem říkal Schwarzenegger, koho teda Arnie.
2: Ty to závěrem. Prostě nenecháš usnout.
0: Ne, já bych bez toho neusnul.
1: Arnie doufal, že už to skončilo, tohle téma.
2: Tak kdybych, a šlo by to jenom... Jako, že by
1: na špičku,
2: to nebylo úplně...
1: jenom na špičku, no, tak, tak? Nedělej z toho zase.
2: Tom Hanks.
0: Pro cokoliv řekneš, tak
2: a je to... A co ty, Vojtáno?
1: Já jsem docela...
2: Ty už to máš vymyšlený.
1: Já to mám vymyšlený, Joši. Jestli znáte herce, který se jmenuje Elliot Page, je to totiž herec, který je transexuální a ještě nedávno byl žena a byl docela v pohodě jako... žena. Jako docela vizuálně. Takže pro mě by to bylo...
0: A co ten Petr Pavel?
1: Proč? Ty máš Schwarzeneggera, ty jsi nech Schwarzeneggera.
2: Co chceš vychrápat s prezidentem?
1: Ani nemusí končit svět.
2: A že jsi nešel do Miloše, ty vole.
0: Dobrou noc.
3: Jakoby show. Dropa 2. 80.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš snad se smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Pavie. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Ta největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.